jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: S GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
3: Vstupenky na dětirájetour.cz.
2: Bude vejdán.
4: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: velkoj malouchod ohuzedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
1: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
2: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohuzedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
3: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
2: www.dveřepodlahy.com.
4: Ano, prosím.
5: Ahoj, umíš skrotit stroj?
4: Co je to za otázku?
5: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
4: Proč bych měl jít právě k vám?
5: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
4: Kde zjistím víc?
5: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prezident Petr Pavel se dnes na Pražském hradě sejde s premiérem Andrejem Babišem. Jednat budou především o zahraniční politice a aktuálních tématech. Řešit mají také cestu prezidenta na valné shromáždění OSN v New Yorku, kam zamíří za týden. Ještě před schůzkou se oba zúčastní vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory. Vláda dnes projedná rozšíření počtu zdravotníků, kteří mohou očkovat dospělé. Nově by vakcíny mohly podávat například zubaři nebo lékárníci. Ministři se budou zabývat také zvýšením věkové hranice pro nákup kratomu z 18 na 21 let. Lídři vládních stran budou řešit i návrh státního rozpočtu, který má kabinet schvalovat za týden. Kvůli rozsáhlému požáru na chorvatském ostrově Brač muselo být evakuováno přes 230 lidí. Oheň zasáhl asi 3500 hektarů lesa a křovin a kvůli silnému větru ohrožoval i domy. S plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 hasící letadla. Dva lidé utrpěli lehká zranění, situace se ale během rána výrazně zlepšila. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Od pondělí se radši zkontrolujme, v kolik nám to jede. Jihočeský kraj upravuje odjezdy některých regionálních spojů, hlavně těch školních. Reaguje tak na připomínky obcí i cestujících po zavedení nového integrovaného systému. Většinou půjde o posuny o několik minut. Na vytížených linkách přibudou i posilové spoje. Aktuální časy najdeme v jízdních řádech. Dneska na jihu sáhneme po deštníku, po ránu čekáme dešť trvalý. Pak jen občasné přehaňky, uklidnit a vybrat se to má do večera a naměříme kolem dvacítky.
4: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Vstal jsi. Dokázal jsi to, jsi šampion.
0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
6: Snídaně šampionů.
5: No, nazdar.
7: Tak ahoj, tak ahoj.
5: Ahoj, hezký ráno, je tady David, čau Dave.
8: Ahoj, dobré ráno.
5: Čau Jasmin.
7: Čau Michale.
5: Čau, já jsem se trošku bál, kdo začne, protože kdybyste nás viděli, my jsme tady třeba tak 5 vteřin před začátkem všichni zívali, já si říkám, no tak, tak kdo peska. Kdo začne. Tak jsme rádi, že jste tady, startuje pondělní snídaní šampionů, jsou 6:02, no a začínáme muzikou, samozřejmě Imagine Dragons, tak hezké ráno.
0: Hit Radio Faktor. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? 'Cause this house of mine.

0: Pět minut po šesté ladíte Hit Radio. Dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: Dobré ránko. Co mě ráno překvapilo, že je venku docela teplo, nepřijde vám?
1: Teplo? Tak mě teda vůbec nepřišlo teplo.
0: No mě ukazovalo auto 16 stupňů a na to, že já jsem se vracel, kde to bylo? Ze soboty na neděli, v neděli ráno jsem se vracel z jižních Čech a bylo tam člověče, mi to ukazovalo asi o půl třetí ráno 8 stupňů. Říkám, už je to tady. Takže mě to velice překvapilo, že dneska ráno tady u nás je 16 stupňů a teda jako na tričko, no.
1: Je to už jako chladnější samozřejmě, ale pořád oproti tomu, co jsi říkal v těch jižních Čechách, tak je to vlastně dost super.
0: A to bylo v noci teda.
1: Jo.
0: No. To bylo v noci. No ale podzim je tady, nicméně taky u vás tak krásně pršelo dneska v noci.
2: Já jsem spal, takže já nevím.
0: No já jsem se budil, no, to jsme tady spolu probírali, to možná pak jako někdy jindy, mi se zdál člověče, fakt jako noční můra, zlej sen, co jsem jako, doteď se ho bojím teda, jo, ale to už kombinujeme víc věcí dohromady, tak by nás zajímalo, takhle po ránu, ať to je nenáročný, za chvíli začíná minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a zeptáme se na to, Jasmin.
1: Zeptáme se na to.
0: Tak se zeptej.
1: No kolik je u vás stupňů dneska?
0: No takhle jednoduchý to bude. Nechcem po vás žádný dlouhý zprávy, klidně tam napište jenom číslo a můžete nás třeba i pozdravit. Tak napište to na 777-937-777 a vrátíme se k tomu. Teď muzika. Co je?
1: Hodně pomalej rozjezd.
0: No tak. Ještě jste nám třeba mohli napsat, kolik byste dali dnešnímu ránu od jedničky do pětky. Tak čekáme na vaše zprávy. Hezké ráno, Hit Radio.

0: Tohle je Hit Radio. Taky David Guetta a Sia Flames. Krásné ráno. 10 minut po 6. Tak nečekali jsme, nebo takhle, jsme moc rádi, že jste nás to nenechali. A pokud jste se přidali až teď, tak se musíme přiznat, my jsme se vás ptali, kolik je u vás stupňů. Až takhle jako jednoduše pijánko jsme si řekli, že to pondělí začneme.
1: Ale tak čeká nás minuta šampionů, ta by měla být taková svižná, rychlá, jo.
0: No,
1: tak...
0: počkej, ale mně přijde, že tolik zpráv nikdy nepřišlo. Jo? Ani minulý týden, co jsme tady rozdávali mysli, tak dneska všichni se chtěli pochlubit, jak u nich je. No tak zkusme to nacpat do té minuty šampionů, startuje teď.
1: Martina Praha 14 stupňů.
0: Lucka Liberec 14 a mokro.
1: Zlatě Zlín 13.
0: Lenka Ostrava 13.
1: Adela Náměštsko 14,5 a déšť.
0: Lucka Tachov 12.
1: Libor Trhové Sviny 16,5, PS zrušil by pondělky. Mm-hmm.
0: Olča Karlovarsko 11.
1: Stáňa Hrejkovice prší u nich celou noc a je 7 stupňů.
0: Katka Krnov zataženo a 13 stupňů.
1: Denis D 11, 13 stupňů.
0: Marcela Liberec 15 stupňů, což je ještě krásný.
1: Blanka Jindřichův Hradec 14.
0: Marila Žďár nad Sázavou, u nás máme krásných 15 stupňů.
1: Romča z Chebu 12.
0: Míša Třebíč 16 stupňů, celkem teplo, moc ráda vás zase po víkendu slyším.
1: Lenka Budějovice je krásně 12 stupňů a to vedro prej stačilo.
2: Mně se nejvíc líbila ta zpráva o tom, že by zrušili pondělí, ale my vlastně dneska nic nerozdáváme.
1: To chci říct, že dneska se ti může
0: Počkej,
1: líbit, co chce.
0: Jak nic nerozdáváme. Máme tady písničku.
1: No je, je.
0: Linkin Park, úplně zadáčo pro vás všechny. Hezké ráno, chvíli přečtvrt na 7. Jo.

0: Krásné ráno, zítra je 6:45, 2 minuty k tomu, tohle je Mark Embr. No a nový týden by se měl otevírat dobrou zprávou. Tak máme tady parádní informaci, že nevědomý plavec David Kratochvíl se pozor po páté stal mistrem Evropy a udělal taky světový rekord. On zaplaval 50 volným způsobem za 25,84 sekund. To je strašně rychle.
1: To je rychle.
2: Za prvý je to rychlý, za druhý je neuvěřitelný to, jakou musí mít v té vodě člověk orientaci, když nevidí. A no ještě se stane nejrychlejším člověkem. To je neskutečná
0: práce. Geniální, no. Takže pokud se takhle ráno probouzíte a vstává a nadáváte na budík, tak si zkuste vzpomenout na tohle kluka, který v bazénu nevidí, ale válcuje úplně celou Evropu. Tak dobrých zpráv není nikdy dost. Za malou chvíli přihodí David další, bude ranní update o 6:30 a my přidáme další muziku. Rudimental a LR, Waiting All Night, hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz
4: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
5: Sunex.
4: Sunex.
5: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
6: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
9: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí Nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
8: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
10: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
11: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
12: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
13: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
12: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
13: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
12: Teprve začátek.
14: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
15: Máte chuť na něco opravdu poctivého? Přijďte v sobotu 19. září na zámek v Třeboni. Od 10 do 16 hodin vás čeká regionální trh plný vůní a chutí, čerstvých chléb, domácí džemy, sirupy, těstoviny i pravý med. A také krásné ruční výrobky.
16: Na akci zve turistická oblast Třeboňsko.
17: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
18: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
19: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
20: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D5 na 14,5 kilometru směrem na Rozvadov. Se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte se zdržením. No a v Ústí nad Labem v Jateční ulici u křižovatky s Textilní havarovala dvě osobní auta. Dejte tam pozor.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Faktor.

marně hledám slova, marně hledám rým. Romeo, Cyrano i Casanova, všechny jsem zradil.

0: Dobré ráno z Hitrádia, tohle jsou Činasky. Dobré ráno. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Korunovační klenoty dnes po roce znovu opustí svou komoru ve svatovícké katedrále. 7 klíčníků vyzvedne svatováclavskou korunu, žezlo a jablko. Od soboty si je pak bude moct ve Vladislavském sále prohlédnout veřejnost. Americké basketbalistky po páté za sebou ovládly mistrovství světa. Ve finále porazili Francii 97-79 a získali už 12. titul v historii. Francouzky si i přes porážku připsali svůj nejlepší výsledek na světovém šampionátu. V Česku dnes začíná 10. ročník akce Pěšky do školy. Má motivovat děti k většímu pohybu a omezit jejich každodenní dovážení autem. Letos se do akce přihlásilo zhruba 550 škol.
3: Já jsem měla základku asi 400 metrů od baráku, takže já jsem pěšky chodila, ale jinak si to nedovedu vlastně moc představit.
4: Ty jsi vlastně podporovala tuhle akci before it was cool, jak se říká.
0: Jasně, no, tak mně přijde, že dřív se chodilo do školy přes les a přes vlky a dneska tě doveze SUVčko až k lavici. Ale pozor, mě vyprávěli rodiče, máma to nezapomenu, abyste dostala do školy tenkrát, tak to znělo jako vyprávění z nějakého příběhu, že to byl boj o přežití.
4: Mně se všichni líbí, jak jsi všechny tyhle děti odsoudil a ještě máš teplou zadnici, jak jsi vyhřejval tu koženou sedačku v autě.
0: Ale to je jedno. DJ Bobo, Everybody, tohle je srdcovka, kterou vám posíláme my tři, my jsme Michal, Jasmina, David. No a další srdcovky vám nachystá Jirka Belnář mezi 12. a 13. A jako tradičně jednu z nich můžete vybrat vy. No, už jsem ticho. Tady to máte, Everybody, hezké ráno.

0: Hit Radio, Hity a Ray Dalton a už za 40 minut.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak vlastně za 30 minut. Jak mi ty počty nejdou takhle po ránu. Za 30 minut a něco málo k tomu bude 70, no a my vám opět povezeme peníze. Budeme zvonit na náš virtuální zvonek tady v éteru a vaším úkolem, kdo jste zaregistrovaní, bude se jít podívat ven, anebo aspoň vykouknout z okna, jestli neuvidíte naši hlídku.
2: Budete mít 30 vteřin na to, abyste se s naší hlídkou pozdravili a případně prostě si ty věci předali. Ale pozor, protože v pátek nikdo nevyhrál, tak dneska my přidáváme tisícovku a to znamená, že dneska hrajete o 6 000 korun.
0: 6 táců by bylo velice příjemný takhle při pondělku, tak vám držíme palce, kdo jste zaregistrovaní, rozhodně buďte okolo 7 hodin 10 minut u rádia.
2: A připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25. září.
0: Což je příští pátek, někdo z vás vyhraje 50 000 korun. Registrace a detaily do soutěže na webu hitradio.cz. Jak bylo řečeno, v 7.10 zvoníme, 6 000 pro vás nachystáno a samozřejmě nachystaná i další muzika. Za chvíli třeba tohle We Found Love. Hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
5: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
12: Na kráji zamíchej a chodnej mňam, mňam, mňam.
13: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Moto Písek.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
15: Nejlevnější pneu.cz.
16: Tak to tu ještě nebylo. V OC 4 Dvory můžete 17. a 18. září nakoupit nevyzvednuté zásilky, co ukrývají elektroniku, značkové zboží nebo jiné hodnotné překvapení. Prvních 40 zákazníků navíc nakupuje za 59 korun za 100 gramů.
17: OC 4 Dvory, váš dobrý soused.
15: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
17: Víš, co je na práci nejdůležitější?
18: Když ti dobře a pravidelně platí.
17: Když máš jistotu stálého místa.
18: Když nemusíš daleko dojíždět.
17: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
18: Přijmeme leštiče s nástupním mzdou přes 40 000. Více na www.práce v gpn.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Písecku na výjezdu z Kluků na Chrastiny. Srazilo osobní auto Divočáka, dejte pozor. No a na trase z Písku na Tábor za Opařany srazilo osobní auto Zvěř, dejte pozor. A ještě Liberec ve Valčteňské ulici bourala dvě osobní auta.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Dáváte si snídení šampionů v 6.52. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Hezké ranko.
1: Lady Gaga, ta umí překvapit, jo. Ať už novým albem, outfitem nebo nějakou novou rolí ve filmu. Ale teďka taky kočárkem. Protože možná máme na světě Baby Gagu. Jo, objevila se s partnerem, kočárkem a miminkem na veřejnosti, což je samozřejmě velice zvláštní, asi by jinak nebylo, ale nikdo ji neviděl s nějakým těhotenským bříškem. Vlastně celou dobu nic a najednou bum, dítě na světě.
0: No mně to přijde taky takový celý zvláštní, já to viděl o víkendu, ty fotky. Davide, ty jsi z toho všimnul nebo vůbec?
2: Ne.
1: A ani žádný jako oznámení, nic? Většinou máš toho plný internet a nějaký titulky v magazínech, teďka nic? Prostě nic?
0: Tak prostě nepatří mezi ty matky, který hnedka dají na Instagram a na Facebook fotku z porodnice, že jak dítě přisátý na prsu, jo? Má to prostě jinak Lady Gaga, ale říkám si, jestli to nemá půjčený třeba.
1: Jo, půjčený.
0: Jestli to není půjčený. A co bude první slovo na toho dítěte? Nebude to třeba náhodou paparazzi?
3: Gaga.
0: Myslím, bude říkat gaga. Napít, gaga.
1: Hele, ale tohle si dejme, to miluju ten song.
0: Taky mi to připomíná, možná na to máte taky nějaký vzpomínky. Když jsme chodili na střední čověče večer to bylo ve Dvoře Králové, byl bar, jmenovalo se to, myslím, to Skále nebo tak nějak, a my jsme tam chodili prostě se jako učit. Jo, a tohle tam hrálo v MTV tenkrát na televizi a já si říkám, to je strašně dobrý song, no. Škoda, že už jste třeba tak 1000 let, jako jo.
1: Taky jsem to poslouchala, ale byla jsem na základce, no.
0: No jasně, no. Tak my jsme o trošku starší tady s Davem, že jo. Tak pojďme na to, Lady Gaga, Paparazzi. Škoda, že to nehráme, co? Moc. Tak se to dáme teďka na Hit Radio 6.54. Dobré ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Franto, co pak všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj Bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Thank you.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Vládní regulace podle analytiků nemusí zastavit další zdražování pohonných hmot. Pokud by stát zasáhl, nejlepším řešením by podle nich bylo dočasné snížení spotřební daně. Hlavním problémem jsou nyní vysoké marže rafinérií kvůli nedostatečným kapacitám na trhu. Nafta by při pokračujícím růstu cen mohla brzy zdražit až na 50 korun za litr. Letošní sezóna v jihomoravských palírnách je kvůli suchu mimořádně slabá. Například Merunky letos do jedné spálenic přivezli jen 2 lidé, běžně jich bývá kolem 80. Málo je také švestek, jablek a hrušek a plody jsou kvůli nedostatku vody menší. Z menšího množství ovoce tak letos bude i výrazně méně pálenky. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Oznámil to při golfovém turnaji v Irsku s tím, že ho kvůli tomu všichni otravovali. Cla na irskou whisky zavedl v rámci obchodních opatření proti Evropské unii. Trump zatím neupřesnil, kdy přesně budou zrušena. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Víkend přál houbařům a z jihočeských lesů si mnozí odnášeli plné košíky. Po deštích přišly ideální podmínky a vysokou šanci na úlovek hlásí hlavně okolí Písku, Tábora nebo Šumava a Novohradky. Ještě před pár týdny přitom houbaři často odcházeli s prázdnou. Teď už houby rostou výrazně víc a dobré podmínky mají pokračovat i v dalších dnech. Nakonec počasí na startu týdne pozor na přehánky, ty dneska místy hrozí i během odpoledne. Do večera se to má ale vybrat a naměříme 18 až 21.
5: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
6: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: My vám stále přejeme hezké ránko.
8: Krásný pondělí.
9: Snídaně šampionů.
8: Za chvíli bude opět celá Česká republika otevírat dveře a čekat na naší hlídku, protože už 70 jednomu z vás rozdáme přímo před vaším bytem nebo domem 6000 korun.
7: 6000 korun, jenom za to, že vylezete ven a potkáte se s někým od nás z Hit Rádia. No tak za 10 minut, za necelých 10 minut zvoníme, teď posíláme další hity. Tohle je Black Eyed Peas a my vám přejeme krásné pondělí.
6: Hit Rádio Faktor.

0: Tohle jsou hity a Benson Boone 709.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to zase tady, celá Česká republika otevírá dveře a čeká na naší hlídku.
0: Dneska můžete vyhrát 6 000 korun v hotovosti, protože v pátek nám nikdo neotevřel, nikdo nevyhrál. A my tak k té páteční výhře přidali 1 000 navíc, takže 6 000 korun. No a kdo jste se ještě neregistroval do soutěže, kdo pak to zvoní, tak můžete tak udělat na webu hitradio.cz. Nicméně teď to bude pozdě, teď už někde stojí naše hlídka. Zdravím Filipa Bartka, hezké ráno, Filo.
3: Nazdar, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Nazdar, dobré ráno. Tak neříkej nám hlavně, kde jste, řekni nám, jak to tam v té ulici, nebo kde jste, jak to tam vypadá. Je tam živo, je tam mrtvo?
3: Hej, normálně já už jsem tady asi 20 minut a ani noha. Ale jako vážně ani noha.
2: No tak
3: ani
2: všichni čekají doma určitě, že jo, kdyby náhodou.
0: A nekouká na vás třeba někdo z okna, nevšimli jste si, že by se tam hejbala záclona?
3: Já jsem si všimnul, že mají otevřená okna, takže teď nás možná už jako slyší, když se spolu bavíme, ale je otázka, jestli vyběhnou, protože ten terén, který by museli absolvovat, je hodně dlouhý.
2: Otázka je, jestli vyběhnou a jestli to zvládnou případně do těch 30 sekund, který na to mají.
0: Tak nebudem to prodlužovat, jdeme zvonit, zvoníme teď. A startuje limit 30 vteřin, tak pojďte se podívat, vy, kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6 tisíci korunami nad hlavou.
3: Já, a přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
0: Posledních 12 vteřin.
3: Projel traktor.
0: Tak ať je nevezme ty prachy, prosím tě. Z tý
3: ruky. No, schováme, schováme.
2: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo
2: pohoří.
3: Nejde.
0: Nic, jo.
3: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
0: No teď už to je jedno. Takže to zase nevyšlo. Tak Filipe, my ti děkujeme, i tvé kolegyně, která je s tebou, která to tam celé točila, že jste vyrazili. Můžeme prozradit, že jsme byli v okrese Zlín dneska ráno, je tak?
3: Jo, a můžu říct, že to bylo směrem na přístaviště.
0: Na přístaviště. Mm-hmm. Můžeme říct, že to byly napajedla.
3: Jo, tak jo.
0: No tak, Filipe, my vám moc děkujeme, že jste vstali, že jste s námi byli ve vysílání. Myslím, že se do konce soutěže ještě uslyšíme a přejeme vám teda hezké ráno.
3: No prosím tě, já musím říct, že mě budil už 4.20 syn, abych nezaspal.
0: 4.20. Tak jaký to je takhle vstávat? Takhle
3: on chodí na hokej, my jsme na to zvyklí, ale on se mnou třepal, abych to stíhal do těch napajedel.
0: Takže mu vlastně můžeme poděkovat, že jste tam byli, akorát to teda bylo dneska bez výhry, no. Nedá se nic dělat. Filipe, mějte se krásně, hezký ráno, ahoj.
3: Hezký ráno, čau.
2: Ahoj. Připomínáme, že teda tím, že dneska nikdo nevyhrál, tak zítra můžete soutěžit o 7 000 korun.
0: Wow, registrace a detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů v 7 hodin 20 minut Lady Gaga a Bruno Mars.
1: My jsme teďka celý překvapený a chceme moc poděkovat, protože nám do studia dorazil nečekaný balíček. A musím říct, že takový zásilky máme rádi. Je to rovnou celý plato nových jogurtů Olma Greek, řecký jogurt, takový, vypadá, že je fakt jako hezký, hustej. Máme tady spoustu příchutí.
0: No, já jsem si to vysněl. Podle mě někdo z Olmy slyšel, protože já jsem tady několik týdnů zpátky říkal, že bych vlastně si přál, jsme snídaně šampionu, že bych si přál jako dodávku nějakého dobrého jako jídla, jo. Tak to tady mám před sebou, prosím pěkně. Olma Greek, řecký jogurt bohatý na bílkoviny, jablko, hruška s prémium Olma mléka vyrobený v České republice. Mm-hmm.
1: Já jsem viděla, že to není jenom jablko, hruška, tenhle konkrétní, jo, ale je jich tam teda dost. A
0: takhle, musíme se o tom ještě bavit, nebo si ho můžu už odevřít? Tak počkejte.
1: No jo.
0: Tak jo, ale já tam najdu tu hrušku úplně bez toho. Hele, je to tam, počkej, tam toho je.
1: No, tak já si jdu taky, ale otevřít, tohle mi nedělejte. A nebojte, pro vás tady taky něco máme. A to 7000 korun, který zítra někomu z vás, kdo jste se registroval do soutěže, kdo pak to zvoní, dovezeme.
0: Protože pokud jste se přidali až teď, tak nevíte, že jsme před 10 minutama zvonili a že nám nikdo neotevřel. Tak kdyby vás zajímaly další detaily k soutěži a chtěli byste zkusit zítra vyhrát 7000 korun v 7:10, registraci najdete na webu hitradio.cz.
1: Jsi plný jogurtu, víš?
0: No, já se na to vždy zbíhaj sliny. A to není placená reklama. Vojdemun, Shut Up and Dance za malou chvíli, taky aktuální doprava. A my budeme soutěžit i za chvíli, protože bude tady rychlá pětka. A pozor, soutěžíme o vstupenky na koncert
2: Pussycatdolls. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Je tu opět. Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
15: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
16: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
17: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D3 na 69. kilometru ve směru na České Budějovice, stojí na krajnici odstavené osobní auto. No a na D6 na 158. kilometru směrem na Cheb stojí porouchané nákladní auto. Dbejte zvýšené opatrnosti, raději to moc nehoňte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Radia.cz. Hit Radio Faktor.

0: jsou hity na Hit Radio, Walk the Moon, Shut Up and Dance, 7.30. Pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Ceny nafty ve Spojených státech vystoupaly na nový rekord. Galon stojí v průměru přes 6 dolarů, tedy více než 33 korun za litr. Za prudkým zdražováním stojí především narušené dodávky energií. Vědci poprvé objevili sérii stop dospělého Tyrannosaura rexe. Nález pochází ze severní Dakoty a tvoří ho několik otisků, které zachycují pohyb dinosaura. Dosud vědci znali především jednotlivé stopy tohoto slavného predátora. Ženy podle vztahových expertů často touží hlavně po drobných projevech pozornosti, ocení třeba nečekané gesto, společně strávený čas nebo to, když si partner pamatuje důležité maličkosti.
3: No, pánové, tak co jste udělali naposledy hezkýho pro svou milou? Nějakou maličkost nečekanou, co
4: překvapila? My jsme jeli na prodloužený víkend do Rakous, bylo to takový překvapení.
2: To tak říkáš maličkost.
4: Ukaž se ty, dejme.
2: Tak na to nemám co říct. No. Ale my takovýhle maličkosti neděláme.
4: A jakou maličkost tobě udělal tvůj Kuba, co Jasmin?
3: On mě furt nějak překvapuje, to máme vzájemný, že takový, jak v Popelce, co ti cvrnkne cestou do nosu, vidí, že prostě ten druhej má něco rád, tak mu to
2: jasně,
3: jako
2: furt něco, ale najednou si na nic nezpomeneš, že jo?
4: Jasně, takový máme nejradši, no. Ale vy můžete vaši polovičku vzít třeba na parádní koncert. Příští středu jsou tady The Pussycat Dolls v pražské O2 aréně a v rychlé 500 celý tento týden budete soutěžit o dvě vstupenky. Tak pokud byste chtěli vyrazit na tenhle koncert, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
5: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Tohle je Pokáč na Hit Rádiu Solitér. 5 minut po půl osmé, hezké ráno. Rychlá pětka. Je tu rychlá pětka, jak jsme slíbili, tak celý tento týden budete soutěžit o 2 lístky na koncert The Pussycat Dolls, které zaspívají 23. září Pražské autovareně, to je příští týden.
1: Vrací se sem po dlouhých letech, takže se moc těšíme, milujeme jejich songy, myslím si, že všichni.
0: No a kdo možná vyrazí, bude Kristýna z Žatcléře, krásné ráno.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, zdravíme na východ Čech. Tak Kristýnko, co ty a Pussycat Dolls?
2: No, bylo by to super.
0: No tak dělí tě od toho už jenom 5 otázek a 2 lístky budou tvé, tak jdeme na to.
2: Tak jo.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik nohou mají dohromady 2 psy?
2: 8.
1: Ano.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Velké Británie?
2: Londýn.
0: Ano. Mm-hmm.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se říká samci od ovce?
2: Beran.
0: Ano. Mm-hmm.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kristýnko, budeš vědět, kolik týdnů mívá 1 měsíc?
2: 4.
0: Mm-hmm. A poslední, 5. otázka.
1: Jaké zvíře je anglicky ukryto v názvu právě Pussycat Dolls?
2: Kočka.
0: Jo, víc co znamená pasy.
2: Děkuju vám.
0: Kristýnko, 2 lístky na koncert Pussycat Dolls příští středu.
2: Já jsem v šoku.
0: Je to tvoje. Prosím tě, už máš nějaký nápad, koho vezmeš sebou, nějakou kamarádu?
2: No, přítele.
1: Tak, to bude přítele. Dobrý.
0: Tak to čumem. Šel bych taky. Možná se tam potkáme. Tak Kristýnko, 2 lístky posíláme, moc si touži a přejeme hezký pondělí. Ahoj.
1: Gratuluju.
2: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. Další lístky pro vás budeme mít celý tento týden až do pátku v Rychlé pětce. Tak pojďme si ty Pussycat Dolls taky zahrát.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. What it do, baby boy?

0: 7.41, Hit Radio a Pussycat Dolls, krásné ranko.
1: Asi všichni známe Happy Meal z Mekáče, známe ho spíš jako jídlo pro děti, ale máme tady story s asi nejdospělejším Happy Mealem v historii, protože jedna paní v Americe, nutno podotknout, v něm našla, no marihuanu.
0: Marihuanu v tom našla. Tak jako, vlastně si říkám, že to jako by dostalo svýmu názvu, že jo? Happy Meal.
1: V čem jiným to najít, že?
0: Dokonalý. Takhle, tak to jen tak, jako ve zkratce. Nicméně pro vás máme taky Happy Meal, hudební Happy Meal. Tohle vás udělá šťastný za malou chvíli. Kamrat, Be Mine, taky B.O.B. Hayley Williams, no a mrknem i na aktuální dopravu, ať víte, jak to frčí, tak hezký ránko.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Máte doma malého sportovce, který ještě neví, který sport je ten pravý? Vyhrajte na Hitradio Faktor kurzovné do gymnatlonu.
4: Děti si tam zábavnou formou vyzkouší nejrůznější pohybové dovednosti, rozvíjejí všestrannost a hlavně radost z pohybu. Bez nutnosti hned se upnout na jeden sport.
3: O kurzovné do gymnatlonu hrajeme v odpolední show Hitradio Faktor.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itong. Domov na prvním místě.
9: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
10: Gap. Individual style for every generation.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
2: Freshness. Our focus.
3: Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej!
4: Hej,
3: kamarádi!
5: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
6: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespanedeš páříma s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Na průtahu Rychnova nad Kněžnou Vyrázkově ulici havarovala dvě osobní auta a vozovka je průjezdná. Jedním pruhem zdržíte se v koloně. No a na Chomutovsku mezi Kadaní a Roklí narazilo osobní auto do dopravního značení. Projedete Kyvadlově.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: B.O.B. Hayley Williams v 7.53 posloucháte Hit Radio Snídení šampionů. Jennifer Lawrence léta odolávala sociálním sítím až do tohohle víkendu. Ona si založila Instagram, prosím vás. A co je teda zajímavé, že za 3 dny nazbírala 6,3 milionu sledujících.
1: Já se tomu moc nedivím, protože já osobně jsem na tenhle ten moment čekala. Mám jí strašně ráda. Ona je taková, jako kromě toho, že je výborná herečka, tak je takovej Yoda a navíc je strašně vtipná. Miluju rozhovory s ní, protože si umí udělat srandu ze sebe sama a je prostě výborná. Jsi Yoda. Já mám radost.
2: Ještě jsme neměli zapomenout na to, že výborně vypadá.
1: No to jo.
0: Jasně, no, ale co mě teda baví, že ona tam střelila video, má tam jedno jediný video, ve kterém říká, respektive všem pohrozila, že jakmile se u ní na profilu objeví nějaký negativní komentář, hate, jak se říká v dnešní době, takže ten Instagram maže. No a já jsem si to teda tady otevřel, pořád ten Instagram má a projíždím tady komentáře, tak samozřejmě se tady teďka začaly mezi sebou dohadovat jako 2 skupiny lidí. Jo. Ty první, který jako tady píšou, oh my god, welcome a budu vás chránit před špatnými komentáři tady v angličtině a tohle všechno. A já si říkám, že bychom to zkusili, takže já jí píšu, ahoj Jennifer, neumíš vařit. Neumíš vařit.
1: Takhle, já si myslím, že z její strany...
3: Už ho nemá.
1: Samozřejmě satyra, ale myslím si, že těch hejtrů moc nebude až tady na Michala, protože je opravdu výborná ženská.
0: Takže jsem Gargamel.
1: Ano.
0: Tak kdybyste chtěli Jennifer sledovat, je tam jako... No ona už tam fakt není. Je tam jako J, L a dvojitý V. J-Lo. Teď Nico Santos na Hit Radio, Ray of Light v 7.55. Hezké ráno. Hey!

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 8:00 krátké zprávy a David Jošt. Čeští ovocnáři letos kvůli počasí hlásí obrovské ztráty. Jarní mrazy a následné sucho způsobily, že úroda bude oproti průměru zhruba poloviční. Jen škody v ovocných sadech zatím dosahují více než 1 miliardy korun. Například čvestek a višní se letos urodila jen třetina běžného množství. Nový týden přinese do Česka převážně slunečné počasí s teplotami nad 20 stupňů. V úterý může být místy až 25, ráno se ale objeví mlhy. Ve středu dorazí studená fronta s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami. Po ochlazení se směrem k víkendu znovu vyjasní a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Muž na Bruntálsku zemřel po bodnutí vosou nebo sršněm. V těžko přístupném lesním terénu dostal silnou alergickou reakci a selhal mu krevní oběh. Ani přes okamžitou resuscitaci se ho nepodařilo zachránit. Záchranáři přitom jen během soboty v kraji zasahovali u dalších 6 lidí po bodnutí hmyzem. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Od pondělí se radši zkontrolujme, v kolik nám to jede. Jihočeský kraj upravuje odjezdy některých regionálních spojů, hlavně těch školních. Reaguje tak na připomínky obcí i cestujících po zavedení nového integrovaného systému. Většinou půjde o posuny o několik minut. Na vytížených linkách přibudou i posilové spoje. Aktuální časy najdeme v jízdních řádech. Dneska na jihu sáhneme po deštníku, po ránu čekáme dešť trvalejší, pak jen občasné přehaňky. Uklidnit a vybrat se to má do večera a naměříme kolem 20.
5: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
6: Dobré ráno, šampione!
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Hezké pondělní ráno.
9: Krásný den vám přejeme.
10: Snídaně šampionů.
9: S vámi Michal, Jasmin a David Jošt.
3: Jošt. Mělo to nějaký speciální význam, že jsi představil jako Jošt?
11: Nemělo.
3: Nemělo. Tak s vámi taky Michal Knejo.
9: Za chvíli společně všichni takhle vyrazíme do lesa i s váma, tak s náma zůstaňte.
3: Řekla Jasmin. Teď hity, Pink, na start další hodiny, souvod, hezké ráno.
1: Hit Radio Factor.

0: So what? Tohle je Pink a taky Hit Radio v 8.05. Dobré ráno.
1: No Michale, jak poznáte, že v Česku začala houbařská sezóna? No úplně jednoduše, otevřete Instagram a najednou máte pocit, že tam sledujete normálně katalog hřibů, jo?
0: Je pravda, že už to není taková módní přehlídka, že teďka to je přesně výstava zelenářského trhu, že jedeš a houba, košík, nebo prázdný košík, lidi se stěžují, že nenašli nic.
1: Ty jo, tak já vidím samý opaky, i celá moje rodina a přítelová rodina, všichni byli na houbách, posílají ty plný košíky a já mám strašnou chuť na ty houby jít. Já jsem podle mě nebyla třeba 5 let a vždycky říkám, teď musím a nikdy nic.
0: No já jsem se právě docela divil, já jsem, kdy to bylo, v sobotu dopoledne jsem jel z Prahy přes Vysočinu do jižních Čech a právě když projíždíš těma vedlejšíma silnicema, těma lesama, tak tam bylo spoustu lidí právě, říkám si, co se tady děje, a pak mi to došlo, říkám, oni asi už rostou houby a přesně, pak koukneš na Instagram a všude prostě houby, jo.
1: Ale to jsou jako matci podle těch fotek, tak nás zajímá, jestli i vy jste něco našli, nebo třeba náš šéf, ten nám říkal, že včera byl na houbách a že nic, ale že se aspoň, že si dali takový digitální detox, jo, v lese není signál, pohodička, dopříjemná.
0: No já věřím tomu, že kdybych já se svým štěstím šel teďka do lesa na houby, tak si přinesu maximálně tak klíště, jako jo. Tak nám dejte vědět, jestli už jste sbírali a co jste donesli, jestli plný košík anebo houby. WhatsApp 777-937-777, tady nám to můžete nahrát jako hlasovku, nebo nám to sem střelte jako klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu, to nás zajímá. Teď další hity, tohle jsou Miraj, Summer Love na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Beberexa Faithless, New Religion. Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 8 hodin, 12 minut. Stále přejeme krásné ráno.
1: Bavili jsme se tady s váma o tom, že když otevřete v dnešní době Instagram v těchto dnech, tak je to taková přehlídka hřibů a kozáků a všeho možného.
0: Ono vlastně je takový atlas hub, ano. Což už vlastně je Facebook, atlas hub, že jo?
1: A tak nás zajímalo, jestli jste vy už byli na houbách, nebo ještě nic, případně našli jste něco?
0: My jsme ještě nebyli tady ve studiu. Tak co jste nám psali vy, dorazilo od vás spousta zpráv. Píše třeba Hana, ahoj. Partner byl v sobotu za kopcem v Německu na houbách a přivezl ryžce, večer by byly na másle s kmínem, to píše Hana z Chebu.
2: Tak v Německu to je úplně jiná kvalita, že jo.
0: No, jasně, no. Hele, kdyby jsi udělal výlet ještě do západního Německa.
1: Tam jsou prémiový, no.
0: To si jim sama.
1: Krásné ráno. Mě vytáhl přítel v sobotu veselý nad Lužnicí, tam teda nic, ale známý od Hamru. Každý den plný koše.
0: Taky nám přišlo na WhatsApp od vás spoustu fotek, to vám teda bohužel neukážeme takhle přes rádio, tak my se tady nad tím kocháme. Třeba Ludmila, moc hezký, plný koš. Píše třeba i Darina, zdravím z Podhoří Šumavy, houby jsou kousek od Boubína, manžel Jirka začal konečně nosit.
1: Je fakt, že moje rodina tajela taky na Šumavu. Hele, přihoďky autem jenom kvůli houbám, jeli tam zpátky ten den a našli opravdu hodně toho.
0: Mě by zajímalo ještě otázka, kolik vlastně hub poznáte? Vy, kdo chodíte? Já jsem chodil, když jsem byl malej, tak se strejdou.
1: Pojďme to zkusit.
0: Já ti to nevymenuji, já to vím, jak to vypadá.
1: Hřib, kozák, klouzek, ale... liška a tam končí muchomůrka, bedla.
0: Co ty, Dave? Takhle, jestli nás vy slyšíte, kdo teďka posloucháte, tak pravděpodobně jste vždycky trefili ty jedlí, jo? Jinak koukám, je tady portál na houby.cz, jsem našel a tady normálně lidi sdílej místa, kde se dají najít houby, to se snad vždycky jako
1: tutlalo,
0: ne? Tady no. Je třeba, hele, Vysočina, píše nějaká Libuš, Vlkov u Velké Býteše, zatím ani Lupen. Pak další, Středočeský kraj, Dřevorubec Tonda, Slapy a okolí, kdo by nazbíral a prodal, já to prostě neumím. Jo, počkej, že takhle tam si prosej mezi sebou, no hezký, no, taky možná business plan, tak vy doma máte nějaký houby navíc, můžete to střelit tady na tom portále. Další hit je nachystaný, pojďme na muziku, Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care na Hit Radio.

0: Tohle je pan Sheeran, taky pan Bieber, I don't care. 8.18, tohle je pondělní Hit Radio. Jak to vypadá na silnicích? To budete za chvíli vědět, přidáme dopravu, na cestách spěchejte pomalu. Je pondělí, práce vám neuteče, no a samozřejmě přibalíme i další hity. Tohle by vás mohlo pobavit, David Guetta, tedy svým Stones and I, Gone Gone Gone, taky One Republic, All the Right Moves, to všechno tady na Hit Radio. Tak hezký ráno, šampioni.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
4: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
6: Freshness. Our focus.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
14: Záruční i pozáruční servis Štýl.
13: Když chcete v budějící Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
15: Tak co, Karle, už bydlíš?
16: Já ani mi nemluv. Projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně
15: Abyste nemuseli pípat, volejte Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
17: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
18: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
11: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na D11 na 61. a půl kilometru směrem z Jaroměře na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný jeden jízdní pruh. No a na D6 na 130. kilometru směrem z Chebu na Karlovy Vary havarovalo osobní auto.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: vynikající One Republic na Hit Radio. Je přesně 8:30, stále vám přejeme hezké ráno. David má pro nás jeho ranní update, tak jdem na to.
1: Ranní update.
2: U Benátek je na prodej soukromý ostrov za 133 milionů korun. Součástí je zrekonstruovaná pevnost z 19. století, zahrady, soukromé kotviště i heliport. Ostrov leží pouhých 8 kilometrů od historického centra Benátek. Drogový trh se stále více přesouvá na internet. Policie varuje hlavně před anonymním prodejem a novými látkami, jejichž účinky mohou být nepředvídatelné. Drogy se navíc díky internetu dostávají k zákazníkům jednodušeji než doposud. Nedělní televizní debata českých politiků se pořádně vyostřila. Petr Macinka během hádky ostatní účastníky okřikl slovy "držte hubu". Ostrá výměna následně pokračovala i mezi dalšími hosty pořadu. Tak já jsem tady na to koukal a bylo to fakt jak nějaká hádka před školní jídelnou, když někoho předběhnete ve frontě.
0: No jasně. Myslím, že to tam úplně nepatří.
3: Měli by dostat flákanec.
0: Co? No určitě, nechte mě domluvit, když mluvím, jo? Budete chvíli mlčet?
2: Co? Měli by dostat flákanec, to byl dobrý for náhodou.
0: Doktor Alban, It's My Life. To je vlastně srdcovka, kterou jsme opět vybrali tady my tři pro vás, snad vás to zabaví. No a Jirka Pelnář, ten mám, hraje další srdcovky mezi 12. a 13. Je jich 5. Ano, a jedna z nich je vaše. Tak pojďme na to. Dobrý doktor Alban, hezké ráno. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know it all.

0: Všechno nebo nic? Na Hit Radio Eva Farna a vlastně všechno nebo nic. To by se dalo udělat jako heslo naší soutěže, kdo pak to zvoní.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože dneska to mohlo být všechno, 6 000 korun, ale bylo to nic, protože my jsme zvonili v éteru jako diví a nikdo nám nepřišel otevřít. Konkrétně naši hlídce, která u vás dneska byla v okrese Zlín ve městě Napajedla.
2: Dneska to bylo 6 000 korun z toho důvodu, že v pátek nikdo nevyhrál 5 000, takže dneska jsme přidali tisícovku. No a tím, že dneska to taky nepadlo, tak zítra soutěžíte o 7 000 korun.
0: Tak vlastně smůla dnešního posluchače je štěstí vaše, protože ano. Zítra je to, jak říká Jasmin, 7 000 korun, ale pozor, to není všechno, jako v teleshoppingu pozor, to není všechno, protože příští pátek, poslední den soutěže, někdo z vás vyhraje 50 tisíc korun.
2: 50 tisíc, to je extrémní částka. Tak prosím vás, kdo jste se ještě nezaregistroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní, tak to udělejte klidně teďka. Utíkejte na web Hitradio, hitradio.cz a tam to na vás čeká.
0: Easy money. A skvělý hity za malou chvíli. Sunrise Avenue, Hollywood Hills, taky si a Gimme Gimme Love. Tak hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
11: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisku levně CZ.
14: Náplně hned.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Posloucháte Hit Radio? Gimilav a Sia v 8.49. Ještě než skončí pondělní snídaně, dám vám hádanku. Vzpomenete si na prohibici, historicky první prohibici v naší republice. Tak schválně, kolik let zpátky to podle vás je? Protože právě dnes, 14. září, v roce XXXX vydal ministr zdravotnictví Leoš Heger kompletní prohibici, teda na alkohol, obsahující alkohol na 20%. Tak kolik typuješ ty, Jasmin?
1: Já to vím, takže nechci typovat, nechci hrát hloupou, ale ty očekala bych, že to je vlastně kratší doba.
0: Tak je to 14 let, bylo to 14. září 2012 a já když jsem to tady chvíli zpátky čet, tak si říkám, to není možný, protože přesně jak říkáš ty, mně přijde, kdyby to bylo třeba, nevím, 8 let, 8-9 let maximálně a ono to je 14, no. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíte, že by dnešní národ zvládl další celoplošný zákaz tvrdýho alkoholu. Možná by to nebylo úplně od věci, protože tady se píše v tom článku, že člověče, třetina České republiky je závislá na alkoholu.
1: Třetina je teda dost, třetina, to není hezký číslo.
0: To je docela dost lidí. Kolik tady je lidí? 10 milionů? Takže víc jak 3 miliony lidí. No nic. Takže 14 let, no letí to. Takhle nebudem tady brečet nad rozlitým mlíkem, nebo jak se to říká. Pojďme hrát. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Topic a A7S Breaking Me a taky poslední song. To je pondělní snídaní šampionů. Ta je v cíli, my vám děkujeme za další ráno.
1: Díky, že jste s náma byli, snad jsme vás probrali, vy nás, celkem jo teda.
0: No a hlavně, zítra v 7 hodin 10 minut pokračuje naše soutěž Kdo pak to zvoní a máme pro vás ne 5, ne 6, ale 7 tisíc korun, tak pokud byste tyhle peníze chtěli vyhrát, není nic jednoduššího, než se registrovat na webu hitradio.cz.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak to dneska nějak zvládněte, pondělí to půjde.
1: A zítra se slyšíme od česti, ahoj.
0: Ahoj v 6.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, ta pondělní ranní špička přinesla bohužel hned několik komplikací. Bouralo se přímo v obci Nemětice na Strakonicku, je tam havárie motorkáře na místě složky IZS. Dávejte pozor taky v Písku, Budějovická ulice, srážka dvou osobních vozidel na místě policie. A České Budějovice hlásí dopravní nehodu na Husově třídě. Tak jezděte opatrně, šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Ahoj. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Začíná 10. ročník akce Pěšky do školy, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je dlouhodobě proměnit návyky dětí a rodičů. Zapojit se mohou školy i jednotlivé třídy. K pátku bylo přihlášených asi 550 škol. Města lázeňského trojúhelníku Karlových Varů, Františkových a Mariánských lázní oslavila 5 let na seznamu UNESCO. Součástí oslav byl vypravený speciální vlak z Františkových lázní do Karlových Varů. Výjimečně se otevřely některé běžně nepřístupné památky. Ve svatovítské katedrále se znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. No a německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona ve 4 setech. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý grandslamový titul.
10: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovi. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Možná to teď venku nevypadá na úplně příjemný den, je to takový deštivý, ale počasí by se mělo během dne zlepšovat. Pokud tedy máte v plánu jít ven, třeba na procházku se psem, tak to nechte na později. Teploty relativně příjemný, 17 až 20.
2: Hit Radio Faktor.
3: Ze studia vás po snídaní šampionů zdraví Matyáš. Bylo 9 a já doufám, že jste v pořádku a hlavně včas dorazili do školy a do práce. IDSka totiž ode dneška změnila jízdní řády, upravila ranní spoje a přidala posilové spoje, tak snad vám to neujelo. Další informace nejen z jihu Čech během dnešního dopoledne a za chvilku se společně podíváme taky do lesa. Teď ale hity pro vás. A že jich tu pro vás mám, dáme si Linkin Park, za chvilku taky DJ Semi a právě teď Marshmallow a Jonas Brothers.

Tohle připomínku potřebujeme všichni. Energický hit od Linkin Park. Tak víkend je za námi. Já se vsadím, že spousta z vás vyrazila někam do lesa na houby. Přiznám se, že mě to taky zlákalo. Já jsem totiž projížděl Instagram a tam se to o víkendu hemžilo houbařskýma úlovkama. Opravdu ten, kdo neudělal fotku s košíkem krásných zibů, ten jakoby nebyl. Tak jsem si včera ráno přivstal, nasadil gumovky, teple se oblík a vyrazil jsem taky. Doprovod mi dělal můj pes, můj malej Yorkshire, a vzali jsme to do lesa u Kaplice, kde to tak nějak znám. Chodili jsme sem a tam, prošli jsme to ze zhora dolů, zleva doprava, trvalo mi to asi 2 hodiny a nic. Ani jedna prašivka, prostě prázdný košík. Jediný teda, co jsme si přinesli, bylo 5 klíšťat, 4 měl pes, 1 já, takže na to pozor, ale jinak houby žádný. Takže jsem se vyfotil vlastně na Instagram s prázdným košíkem, jo. A tak mě zajímá, co vy, byli jste na houbách a kde? A našli jste něco? Pojďte mi to zavolat nebo napsat, hlasovka nebo zpráva na 724 883 596, určitě se k tomu vrátíme. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Tohle je už 24 let starý hit, dnes ale aktuální. Pondělí je u nás na jihu Čech ve znamení deště, přeháněk a podobně. No ale jestli milujete módní doplňky, jako jsou gumovky, deštníky nebo pláštinky, tak mám pro vás naprosto dobrou zprávu. Meteorologové totiž zveřejnili předpověď na celý podzim. Zatímco říjen vypadá baboletně, tak v listopadu bude pršet, pršet a pršet. Zapomeňte tedy na to, že vám listí v parku bude krásně křupat pod nohama. Letos to bude spíš brouzdání se bahnem, jo? Ale i to samozřejmě může mít svoje kouzlo. Za chvilku vyrazíme do lesa, podíváme se na vaše víkendové houbařské úlovky a mezi tím hity třeba za chvilku Shakira a Zoo.

0: Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
2: Sunex.
1: Sunex.
2: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
3: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
4: Záruční i pozáruční servis Štýl.
3: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
5: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
6: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burger makerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
10: Ano, prosím.
11: Ahoj, umíš skrotit stroj?
10: Co je to za otázku?
11: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
10: Proč bych měl jít právě k vám?
11: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
10: Kde zjistím víc?
11: Na práci v plané.cz a pak ukaž, kdo koho skrotí.
12: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
13: Gap. Individual style for every generation.
14: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
15: Nazdar brácho, máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. Ve VS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jední stopě zdar. VS Motopísek.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Máte chuť na něco opravdu poctivého? Přijďte v sobotu 19. září na zámek v Třeboni. Od 10 do 16 hodin vás čeká regionální trh plný vůní a chutí. Čerstvý chléb, domácí džemy, sirupy, těstoviny i pravý med. A také krásné ruční výrobky.
18: Na akci zve turistická oblast Třeboňsko.
19: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
0: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

7:33, naladili jste si Hydrádio Faktor. Hezké dopoledne. Češi vzali o víkendu lesy útokem. Tak to je jeden novinový titulek a faktem je, že na houbách byl snad úplně každej. Dokonce i na sociálních sítích se to hemžilo fotkami z jihočeských lesů. Ani já jsem neodolal a jak už jsem tu vyprávěl, z lesa u Kaplice jsem se vrátil naprosto s prázdnou. A tak mě zajímá, kde jste houbařili vy a jak jste dopadli. Píše Ali, že byli v lese třikrát a až na potřetí konečně něco našli. Lucka nám na WhatsApp poslala rovnou fotku, na které je košík plný hřibů jako důkaz. Nazbíráno u Frimburka, píše. Děkujeme. Pavel, ahoj Faktore, my jsme byli v Novohradských horách a během hodiny jsme měli plný košík. Tak jsme se vrátili do auta odsypat a pak znovu. Já jsem rád, že se ozval i někdo, kdo to má podobně jako já. Tady píše Martin z Roudného. My jsme vyrazili do lesa i s dětmi. Podotýkám, máme 4. Plus já a žena, to je celkem 12 očí. Domů jsme se vraceli s jednou jedinou babkou, kterou našel syn, jinak nic. Tak to jsem rád, že v tom nejsem sám. Takový byl houbařský víkend u nás na jihu Čech a kdo nic nenašel, ten se aspoň příjemně prošel. Jo? Díky za vaše zprávy, díky za spolupráci a vracíme se k hudebním úlovkům. Právě teď je tu Bryan Adams.

0: Museli u vás v kanceláři padat šanony ze skříně. Black Eyed Peas a Pump It. Skvělých zpráv není nikdy dost a my pro vás jednu máme rovnou takhle při pondělku. Nevědomý plavec, David Kratochvíl, nevím, jestli jste o něm někdy slyšeli, ale je to neskutečný borec. On se totiž stal popáté mistrem Evropy a navíc vytvořil světový rekord. Byl to opravdu fofr a když si představíte tu orientaci v prostoru, tu rychlost a absolutní důvěru ve vlastní tělo, tak je to neuvěřitelný. Jakože klobouček, můžeme se pyšnit opravdu takovým úžasným sportovcem. Velká gratulace!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
4: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
6: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
7: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
6: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
11: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea. Od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
12: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
13: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
12: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
13: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
12: Teprve začátek.
14: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
15: Tak to tu ještě nebylo. V OC4 Dvory můžete 17. a 18. září nakoupit nevyzvednuté zásilky, co ukrývají elektroniku, značkové zboží nebo jiné hodnotné překvapení. Prvních 40 zákazníků navíc nakupuje za 59 korun za 100 gramů. OC4 Dvory, váš dobrý soused.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
19: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
20: Firma na zážitky.
17: CZ.
21: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
22: Moderní internet www.starnet.cz.
23: Starnet internet.
24: Hit Radio Faktor.
25: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Kato, 9.58, Hydrádio Faktor. Je na čase vyrazit na silnice, máme pro vás ten nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Kam nejezdit? Určitě silnice 145 u Břehova, došlo tam k velmi vážné dopravní nehodě. Na místě probíhají aktuálně vyprošťovací a záchranné práce. Jsou tam kompletně složky IZS, takže počítejte v tomto úseku se zdržením. Ještě jednou, silnice 145 u Břehova, dejte si na to pozor. Šťastnou cestu všem, budeme rádi i za vaší spolupráci. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
9: Svijanik pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let, projedná dnes vláda. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách. Třeba kratom by byl dostupný až od 21 let. Počty zvěře v Jihočeském kraji letos ke konci března stouply meziročně o téměř 7% na 138 400 kusů. Nejvíce se zvýšil počet divokých prasat. Zvířat v přírodě bylo nejvíce za posledních 10 let. V počtech zvěře převládala podle posledních údajů srstnatá nad pernatou. Několik složek severokorejské armády podniklo společné cvičení s ostrou střelbou. Byly při něm otestovány dalekonosné dělostřelecké a raketové systémy. Manévry měly posílit morálku vojáků a zlepšit jejich schopnosti. No a fotbalisté Slávie v 8. kole první ligy zvítězili 2-0 v Teplicích a vrátili se do čela tabulky o bod před Liberec. Obhájci titulu vyhráli po třetí za sebou a zůstávají posledním neporaženým týmem soutěže. V dalších zápasech pak Baník Pardubice 1-2, Plzeň Olomouc 2-3 a Zlín Hradec Králové 1-2.
13: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
0: Dnešek se dá popsat úplně jednoduše, čím později, tím lépe. Dopoledne ještě můžete zmoknout, ale přeháněk bude postupně ubývat, stejně tak jako mraků. Večer už by měla být obloha většinou klidná, místy dokonce vyjasněná. A na teploměrech dneska uvidíme 17 až 20.
10: Hit Radio Faktor.
0: Hezké dopoledne, díky, že jste s námi a všem jihočeským Hradkám všechno nejlepší k svátku. Tady jsou další hity Imagine Dragons. Hit Radio.

0: Nick Cayman to nebyl jenom zpěvák, ale taky model, prostě fešák, který uměl, že nám roztřás kolena. 10 hodin 12 minut a pondělní dopoledne. A když vám bylo 8 nebo 10, možná jste si jeho hity zpívali každý den. Pan Jaroslav Uhlíř má dneska narozeniny, slaví 81 let a popravdě řečeno, asi nikdo z nás nedokáže spočítat, kolik písniček od něj známe. Je jich opravdu hodně a je teda pravda, že jsme na nich všichni vyrůstali a vyrůstají na nich i naše děti. Hele, třeba Když se zamiluje kůň. A nebyly to písničky jenom pro děti, pan Uhlík složil i spoustu filmových melodií. Vrchni, prchni, jasně. Mimochodem, pan Uhlík stále vystupuje, on se objevuje na nejrůznějších akcích, dokonce i na festivalech a sklízí obrovský úspěch. Klobouk dolů, tak všechno nejlepší a nezapomeňte, že nemít prachy nevadí, nemít srdce vadí, zažít krachy nevadí, zažít nudu, jo. A nuda s námi nebude, posloucháte Hit Radio Faktor. Za chvilku si připomeneme, jak u nás vyhráváte peníze a teď si dáme další hity. Je tady Poetika.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle jsou hity Wanted, Walls Like Rihanna.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Peníze vám přivezeme opravdu kamkoliv. Vyrazíme klidně na to největší sídliště v Budějovicích. Zaparkovat můžeme ale i před vaším domem v Třeboni. A objevit se dokonce můžeme i v Minicích na Písecku, kde podle všeho žije jen 27 obyvatel. Prostě prachy přivezeme na jakoukoliv adresu. Důležité je, aby jsme o vás věděli, to znamená, abyste se zaregistrovali na www.hitradiofaktor.cz na našem webu a pak zareagovali na naše zvonění. My zvoníme každý den po 7. hodině a pojďme si teď připomenout, jak to dopadlo dneska ráno ve snídani šampionů. Otevřel nám někdo nebo ne?
2: Zvoníme teď a startuje limit 30 vteřin. Tak pojďte se podívat, vy kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6000 korunami nad hlavou.
3: Já, a přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
2: Posledních 12 vteřin.
4: Ne.
3: Projel traktor.
2: Tak ať je nevezme ty prachy, prosím tě. Z ty ruky.
3: No, schováme, schováme.
4: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo
4: hoří.
3: Nejde.
2: Nic, jo?
3: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
2: No teď už to je jedno.
0: Takže dneska jsme neuspěli, ale to je dobrá zpráva pro vás, protože zítra bude ve hře už 7000 korun a na závěr někdo z vás získá 50 000. Tak u koho se objevíme v úterý ráno?
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
9: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
16: Pro doma.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
16: EU Autoservis umí i rychloservis. Olej brzdy přezouvání uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej!
21: Hej,
16: kamarádi!
22: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
23: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
24: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
25: Nákupy v online shop.cz.
26: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
25: www.onlineshop.cz.
27: Kasalova Pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
28: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
27: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
29: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
30: Vinylovou? A bude sama hrát?
29: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
31: Experto Family. Od V podlahy.
32: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: Tohle byla na Hitrádiu Faktor švédská zpěvačka Zara Larsson. A my pojďme zůstat u nás na jihu Čech. Kam vyrazit? Vůně čerstvě upečeného chleba, dřevěné kolo mlýna a řemesla, která dneska už skoro nevidíme. Přesně takhle bude v sobotu vypadat vodní mlýn Hoslovice. Chystá se tam akce pod názvem Řemeslo má zlaté dno. A vy tak uvidíte, jak se žilo a pracovalo našim předkům. Čeká vás taky řemeslný jarmark, tvořivé dílny pro děti nebo komentované prohlídky mlýna. Pánové, ale i vy dámy, kolik různých piv dokážete ochutnat, než přestanete vědět, které vám chutnalo nejvíc? V Trhových Svinech se v sobotu koná Chrochfest, potkají se tam malé pivovary z okolí a chybět nebudou ani pivní soutěže a program pro celou rodinu. Zahraje třeba Tlustá Berta a na děti čeká legendární Michal Nesvarba. Začínat se bude už ve 12 hodin.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Možná vám to uniklo, ale právě teď vám zpívala čerstvá maminka, Lady Gaga. Tuhle tu informaci se svět dozvěděl vlastně úplně nenápadně. Nepředcházely tomu žádné předchozí oznámení o těhotenství, žádný velký odhalování a podobně. Lady Gagu totiž zachytili fotografové na procházce se svým partnerem v Kalifornii a Gaga držela miminko v nosítku. Víc informací nikdo neví, ale je to hezká zpráva a my pochopitelně gratulujeme. Už máme 10:45, chystáme pro vás čerstvé zprávy a za chvilku z další hitů Nickelback nebo Huntrix.
1: Slyš poutníče, Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
2: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
3: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Pro doma a na pro-doma.cz.
4: Pozor! Mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
5: Ano, prosím.
6: Ahoj, umíš skrotit stroj?
5: Co je to za otázku?
6: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
5: Proč bych měl jít právě k vám?
6: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
5: Kde zjistím víc?
6: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto u ESA.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně. Salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Hit Radio Faktor.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Sparta Nickelback, Hydradio Faktor, za pár okamžiků 11 dopoledne. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. No popravdě řečeno, dneska se nám na těch silnicích moc nedaří. Připomínám dopravní nehodu, která se stala u Břehova na silnici 145. Je to vážná dopravní nehoda. Bouralo se taky na silnici 153 přímo v obci Hamr. Dejte si na to pozor. A do třetice 128, silnice číslo 128 u obce Horní Pěna, i tam je dopravní nehoda. Dávejte na sebe pozor, já připomínám vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Franto, co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj Bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo, na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě o zahraniční politice, aktuálních tématech a také o své účasti na valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem. Schůzka se uskuteční po vyzvednutí korunovačních klenotů ze svatovítské katedrály. Nová opravárenská hala Českých drah začala fungovat v Chebu. Moderní tříkolejové servisní centrum se stavilo 28 měsíců a stálo 830 milionů. Nová hala bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a částečně i pro soupravy z Ústeckého kraje. Za první tři dny stonání doma zaměstnanci možná už brzy nedostanou žádné peníze. Minister práce Aleš Juchelka podpoří návrat tzv. Karenční doby, který chtějí navrhnout koaliční motoristé. V diskuzi řekl, že zrušení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci chtějí zaměstnavatelé. No a hokejisté Plzně deklasovali v lize mistrů Bordeaux 10-4 a po čtvrté výhře mají jistý postup do play-off. Liberec v domácím prostředí porazil Štýrský Hradec 6-2. Po druhé v soutěži vyhrál a poprvé naplno bodoval.
12: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovi. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
0: Ráno jste vyráželi do práce za deště, nebo aspoň v době, kdy obloha byla taková zamračená. Vracet byste se měli ale za daleko lepšího počasí. Během dne mraky zmizí a teplota se dostane na 20 stupňů.
9: Hit Radio Faktor.
0: A my se pomalu a jistě dostáváme do té části dne, kdy už člověk začíná počítat, kolik hodin zbývá do odchodu. Tak za kolik to máte?

Tohle je zpěvačka Pink s hitem Beautiful Trauma. A vzhledem k tomu, že už bude 11:15, tak si myslím, že to pondělní trauma už máme za sebou. Hezké dopoledne. Tohle zná každej, kdo bydlí na sídlišti. Přijedete z práce domů, objíždíte celý sídliště a říkáte si, kam to dneska zaparkuju? Já na sídlišti bydlím taky, takže naprosto vím, o čem mluvím. To kolikrát kroužíte i desítky minut, než nějaké místo najdete, nebo než se nějaké místo uvolní. Já třeba vždycky čekám na souseda, až sedne do auta a odjede, a pak si zaparkuju místo něj. V každém případě u vás ve Vimperku by měl být tenhle ten problém o něco příjemnější. Na sídlišti Míru v ulici SNP totiž zmizel starý výměník a na jeho místě vznikne nové parkoviště pro více jak 30 aut. To si myslím, že je naprosto skvělá zpráva. Navíc hotovo by mělo být ještě letos. No a teď u nás na Hit Radio Faktor zaparkuje Rihanna. Don't stop the music. Please don't stop.

0: Geniální muzikant a taky skvělý herec. Tohle je Tomáš Klus a pocity. Dokážete si představit, že přijdete do vaší oblíbené hospody na drink a oni vám nenalejou, protože je to zakázaný? Tak přesně tohle jsme zažili před 14 lety. Bylo 14. září 2012, kdy začala platit historicky první prohibice v České republice. Já si na to vzpomínám, tenkrát to byl pátek, když to vláda České republiky vyhlásila. Já jsem byl zrovna na cestě na diskotéku do Soběslavy, takže si asi dokážete představit, jak to tam probíhalo, vlastně bez alkoholu. Zajímavý taky je, že 6 dní předtím jsem se ženil, takže jsme to měli jen tak, protože v opačném případě by naše svatba musela být úplně bez alkoholu. No byla to celkově zajímavá situace, možná si na to dodnes vzpomínáte. Vlastně tenkrát jsme zažili asi to nejstřízlivější období v našich dějinách. Za chvilku Katy Perry.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Když chcete budějící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete v Budějcích štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
3: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival. Od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
5: Na kraji zamíchej.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
8: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
7: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
8: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
7: Teprve začátek.
9: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
10: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
11: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
12: Dobrý den.
13: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
12: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
13: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
14: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
15: Přeci ho nevyhodím špinavej.
14: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
15: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
14: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
15: Aha, zase nějaká novota?
14: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
15: Co vám říkali?
14: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
15: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
14: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
15: To třídění je vlastně jednoduchý.
14: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
15: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
14: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
15: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
11: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

To je úžasný hlas, já ho miluju. Tedy Swims, Lose Control a Hydrario Factor. No a teď nás čeká hit, který měl určité poselství. Ne teda přímo ten hit, ale videoklip na něj. Možná si na něj vzpomenete, oni se v něm totiž promítali fotky nezvěstných lidí, dokonce i dětí, aby se upozorňovalo na jejich osudy a aby se zvýšila šance na jejich nalezení. A představte si, že u některých z nich se to opravdu povedlo a mohl za to právě ten videoklip. Tohle uměl jedině hit Run and Train od So Asylum. Tak tady ho máte a jestli chcete slyšet další vaše oblíbené srdcovky, tak poslouchejte, budou tady dneska klasicky po 12. hodině.

0: Bacha, upozorňuji vás, že si tenhle ten hit budete zpívat po celý den. Rose a Bruno Mars. Bude 11:45, takže za chvilku srdcovky s Jirkou Pelnářem. A v 15 hodin si nenechte ujít odpolední show s Janou, Martinem a Pavlem, protože tento týden si u nich budete moci vyhrát naprosto parádní cenu. Je to prosím vás voucher na celý sportovní kurz gymnatlonu pro jedno dítě v hodnotě zhruba 3200 korun. Máme jich celkem 5 těch voucherů a vy teď možná přemýšlíte, co to vlastně je ten gymnatlon. Tak na gymnatlonu se děti hýbou, zkoušejí různé sporty a hlavně si u toho hrajou. Nemusí přitom ve 3 letech vědět, jestli z nich jednou bude fotbalista, gymnastka nebo atlet. Prostě si ten pohyb postupně osahají a zjistí, co je baví. Takže tahle ta cena bude ve hře po 15. hodině. Já vám přeju krásný zbytek dne a díky, že nás ladíte.
1: Máte doma malého sportovce, který ještě neví, který sport je ten pravý? Vyhrajte na Hitradio Faktor kurzovné do gymnatlonu.
2: Děti si tam zábavnou formou vyzkouší nejrůznější pohybové dovednosti, rozvíjejí všestrannost a hlavně radost z pohybu, bez nutnosti hned se upnout na jeden sport.
1: O kurzovné do gymnatlonu hrajeme v odpolední show Hitradio Faktor.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
5: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
6: Freshness. Our focus.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
10: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: ubytovny jsou, hej!
1: Hej,
0: kamarádi! EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
9: Hit Radio Faktor.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dopolední provoz mezi Češnovicemi a Němčicemi komplikovala vážná nehoda u Břehova. Vše už by ale mělo být odklizeno a místem projedeme bez komplikací. Dávejte na sebe pozor a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel bude v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Minister zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní, ač pozvání od hradu dostal. Podvodníci nepolevují a dál zkoušejí z lidí vylákat peníze. Stále se objevují falešné zprávy o údajném dluhu na zdravotním pojištění. Jak to vypadá v praxi, popisuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Varování před dluhem na zdravotním pojištění a jeho nutné zaplacení ještě daný den. To je obsahem falešné SMS zprávy, kterou rozesílají podvodníci. Cílem kyberšmejdů je opět získání platby a přístup k bankovním účtům obětí podvodu.
2: VZP nikdy nerozesílá SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Letošní úroda jablek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáři navíc počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Podle Ovocnářské unie můžou ztráty na tržbách přesáhnout až miliardu korun. Teď ještě pohled k nám.
4: Dvě přepadené trafiky a k tomu vloupání do restaurace. Policie dopadla 31-letého recidivistu, který podle kriminalistů řádil v Písku i ve Strakonicích. Muže zadrželi policistky až v Příbrami a soud ho poslal do vazby. Obviněný je z loupeže a taky krádeže.
5: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovi. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Na jihu dneska odpoledne naměříme 18 až 21 místy, že silněji zafoukat a zaskočit nás můžou i přehánky. Do večera se to ale vybere.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
6: Je pravé poledne a také pondělí začínají srdcovky na Hit Rádiu. Přeju krásný den. Ano, dneska je pondělí a pondělí už není pouze název dne. Pondělí je emoce, pondělí je přídavné jméno, sloveso i citoslovce. Když se dneska někoho zeptáte, jak se má a odpoví vám, pondělí, tak přesně víte. Takže snad toho dneska nemáte moc a jestli ano, chce to prostě jenom dobrý oběd. A po obědě taky dezert a kafe. A taky srdcovky na Hit Rádiu. Ty začínají tedy právě teď a stylově začneme zpěvačkou September, když máme venku ten September. Tak ještě jednou pohodové pondělí s Hit Rádiem.

0: Září, v rádiu září a venku taky září.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla Září, tedy zpěvačka September, která zářila chviličku tady u nás na Hit rádiu. Srdcovka číslo 1 ve 12 hodin a 7 minut přesně. A my půjdeme do armády. Ano, je to mimochodem 21 let, co máme v Česku profesionální armádu. Kluci už nechodí na vojnu a mladí tak pomalu ztrácí disciplínu i úctu k autoritám, to tak je. Ale na druhou stranu, za mě, zase nestrácí po škole 2 roky života. No a tak se ptám, pánové, co jste byli na vojně? Jo, úplně na rovinu, jak vzpomínáte na vojnu? Šli byste do toho znova, teď s těma zkušenostma? A nebo třeba jenom na kratší dobu, na rok, na půl roku? Máte nějakou historku z vojny? To většinou jsou nejčastější historky, když se takhle jako chlapi poznají, potkají, tak většinou vzpomínají právě na vojnu. Tak dejte vědět na 777-937-777 a dámy, vy klidně můžete se zapojit taky. Chtěl bych vědět, jestli si pamatujete, když ten váš šel na vojnu, jestli vám vydržel vztah, jak se to vnímali, tak mi napište zprávu nebo pošlete hlasovku, ať už to bude nějaká historka nebo jenom názor na vojnu. Dáme si dneska tady takový jako trošku zelený téma, vojensky zelený. A k tomu tak si taky dáme píseň od skupiny Status Quo, In the Army Now, což je píseň z roku 1986 a to je docela paradox, protože právě ročník 1986 je první ročník v Česku, co už nešel k odvodu. Tak teď tady na Hit rádiu jdeme tak trošku do pozoru, můžeme salutovat. Status Quo, In the Army Now, srdcovka číslo 2.

0: Shania Twain na Hit Radio jako třetí srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Celá aktuální píseň podle toho názvu Man I Feel Like Woman, tedy chlapec, cítím se jako žena. V dnešní době identifikování se jako různý pohlaví, reoperací pohlaví a tak opravdu docela aktuální. I když teda Shania Twain v této písni to opravdu myslela úplně jinak. Dneska neprobíráme přerod z žen na muže nebo vráceně, ale z kluků na chlapy. Jak vzpomínáte na vojnu, jsem se ptal v dnešních srdcovkách. Honza píše, hele, vojnu jsem nesnášel, ale s odstupem času musím uznat, že to nějaký efekt mělo, zocilil jsem se, ale opravdu to bylo zbytečně dlouhý, stačilo by půl roku a myslím, že by na půl roku měli jít opravdu všichni. Další zpráva, ta je i od vás, dámy. Jana píše, ahoj, já jsem měla manžela na vojně v Pardubicích a každý den jsem mu psala dopisy. 700 dopisů jsem mu napsala. Bohužel už není mezi námi, ale byl moje láska největší celoživotní. Zdraví Jana. Tak děkuju za tuhle zprávu. Koukneme taky na hlasovky.
3: Ahoj, tady Tomáš. Šel bych zase na vojnu, byla tam sranda. Sloužil jsem u velitelský zabezpečující letky Miškovice PDO 8407 a bylo to fakt super, ale taky zařezávačka. A pak na velitelství územní obrany 8529. A tam to bylo taky super. Takže a ty mladý bych tam nakopal, protože to je samý metrouš, samý slaďouš, ale tam já bych jim měl takový čočky, kde jich byly jejich mázlo, že by čuměli jak banán na nový vrata. Tak zatím čau.
0: Děkuju. Jako kdybych byl na vojně najednou. Úplně to slyším. Tak, další zpráva. Ahojky Super Radio, já jsem se seznámila s vojákem z posádky ze Stříbra a vzala jsem si ho i za manžela. Vydrželo nám to 20 let. Krásný jeden rok života, seznamování a čekání, zda to vydrží. Ráda na to vzpomínám. Tak ty vzpomínky dámy mají určitě trošku jako jiný než chlapy. Někomu ta vojna vyhovovala, chápu, že někdo se tam i bál, což Tomáš je takový jako jasný důkaz asi proč. A jak vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď Amy Winehouse.

0: Where is the love? Je 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla poslední srdcovka, za chviličku srdcovka na přání. Ještě uzavřeme téma vojna. Vojna není kojiná, to tak jako se vždycky říkalo a to platilo. Mám tady zprávu od Lukáše, který píše: čau, na vojnu vzpomínám v dobrým, i když myslím, že to někdy byla ztráta času, plnit úplně nesmyslný rozkazy, jenom proto, že je to rozkaz, to bylo stupidní. Ale taky mě to zocelilo, to jako jo, souhlasím, že bych tam dnešní mládež na pár měsíců poslal. Taky jsem sloužil ve Stříbře, tak zdár. Lukáši, díky za zprávu. Tolik dneska k vojně a vašim vzpomínkám. Přišlo mi tady ještě spoustu jako různých historek, ale to by bylo fakt jako udělat si nějaký hodinový podcast, jak bylo na vojně. Na to bohužel nemáme čas, protože musíme dát taky prostor i vám, kdo by se si chtěli zahrát dneska srdcovku na přání. 777-937-777 je telefonní číslo. Napište mi, co byste chtěli slyšet, nebo klidně pošlete hlasovku, to nechám na vás. Za chviličku si dáme srdcovku na přání.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
4: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinylové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
5: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
6: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz Starnet internet.
10: Tak co, Karle, už bydlíš?
11: Já ani mi nemluv, projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně...
10: Abyste nemuseli pípat, volejte Telnet. Když elektrikáři, tak Telnet. www.telnet.cz
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde?
12: Od lesa prodá auto u ESA.
14: Tak to tu ještě nebylo. V OC4 Dvory můžete 17. a 18. září nakoupit nevyzvednuté zásilky, co ukrývají elektroniku, značkové zboží nebo jiné hodnotné překvapení. Prvních 40 zákazníků navíc nakupuje za 59 korun za 100 gramů. OC4 Dvory, váš dobrý soused.
15: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.cz
1: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
18: Freshness. Our focus.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Clarkson. Co tě nezabije, to tě posílí. What doesn't kill you, make you stronger na Hit Radio. No a my jdeme na srdcovku na přání.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: S váma Jirka Pelnář, jsem rád, že mi posíláte na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 vaše tajná přání, co byste chtěli slyšet. No a dneska vybírám Lucku. Lucka napsala, ahoj Jiříku, ten podzim venku je unavující a pondělí je dnes v práci šílené. Ideálně bych snědla alespoň 3 tabulky čokolády na energii, ale nemohu si to se svými kily dovolit. Nemáš nějakou srdcovku, kde by čokoláda hrála hlavní roli? Děkuju, zdravím. Díky. Jestli jako něco, co jsem v pondělí potřeboval, tak je přesně jako tohle úkol, takhle náročnej. Taky to mám těžký v pondělí, taky potřebuji nějaký rozjezd. Ale jo, samozřejmě, od toho jsem tady. Tak když čokoláda... Tak si dáme čokoládu. Mám teda tady hodně jako archivní čokoládu. Už z roku 1975. Britská soulová skupina Hot Chocolate. Horká čokoláda, to se hodí i do toho počasí. Takže je to spousta energie a taky něco na zahřátí, když už venku ten podzim trošku je. No a holky, dneska vám to hrozně sluší. Jste sexy!

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte Hit Radio. Teď akorát tady koukám na Instagram Poetiky a mají tam nějaký jako záznam z koncertu, který jsem fakt vydařil, a píšu tady, jako, že tohle pro ně bylo naprosto strhující. A říkám si, já jsem ještě asi nikdy nebyl na koncertě skupiny Poetika. Tak pokud to máte úplně stejně, možná bychom si mohli dát nějaký předsevzetí a třeba to příští rok změnit. Ať podpoříme taky ty český umělce, nejenom ty úplně ty největší český umělce, ale i tady ty kluky, který tu hudbu taky dělají, protože je to baví. Poetika a blízko, další tedy hit tady u nás na Hit Radio. Do 13. hodiny stihneme ještě například Lady Gaga, nebude chybit ani Kamarád. Ve 14 hodin nejnovější zprávy, tedy ve 13. Ale bylo by to dobrý, ne, kdyby už byly dvě. Kdyby to pondělí utíkalo takhle rychle, vůbec bych se nezlobil, kdyby to šlo ob hodinu. Ve 13 hodin tedy nejnovější zprávy, to vám řekneme, kde se co děje a možná taky, jestli a který z politiků se bude veřejně omlouvat na sociálních sítích. Počkejte se na to.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
4: Sunex.
3: Sunex.
4: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
5: Kasalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
6: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
5: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
7: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum CBCZ.
8: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Motopísek.
9: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
10: Víš, co je na práci nejdůležitější?
11: Když ti dobře a pravidelně platí.
10: Když máš jistotu stálého místa.
11: Když nemusíš daleko dojíždět.
10: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
12: Přijmeme programátora CNC strojů. Více na www.pracevgpn.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu.
14: Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
15: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
16: Gap. Individual style for every generation.
17: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže Bantaj.
0: Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantai. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantai.
18: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
21: Jsem hrdina.
22: Co tady blbneš?
21: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
22: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
21: Vše na 211.cz.
22: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
21: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
23: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: C'est la vie, tak to je poslední hit mezi 12. a 13. a my říkáme C'est la vie dnešnímu poledni, jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech je řidiči pozor v krajském městě, když jedete po Husovce od nového Kauflandu do centra 10 minut zpátky. Jste tu hlásili policejní hlídku kousek od kapličky, měří 50, tak opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvilu plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se má omluvit hnutí Duha. Nepravomocně mu to nařídil Pražský městský soud kvůli výroku, kterým ekologickou organizaci spojil ze smrtí lidí při povodních. Reakce poslance zatím známá není. Podnikatelé by si měli dát pozor na změny spojené s návratem EET. Nová pravidla se totiž budou týkat i některých plateb, které se dříve evidovat nemusely. O co jde, popíše mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
4: Evidovat se budou platby uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem, ať už půjde o hotovost, kartu, mobilní telefon, chytré hodinky, prsten nebo QR kód. Nově se tak evidence vztáhne i na moderní způsoby plateb, které dnes podnikatelé běžně používají.
3: Naopak běžné bankovní převody, úhrady faktur ani další platby na dálku evidenci podléhat nebudou. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Na sociálních sítích o tom informoval Baník Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku. Zemřel po těžké nemoci. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Jihočeští letečtí záchranáři v sobotu krátce po půlnoci zasahovali u vážné nehody v rakouské Vajtře, pomáhali těžce zraněné ženě, kterou po ošetření přepravili do českobudějovické nemocnice. Letos šlo už o třetí zásah jihočeského vrtulníku v sousedním Rakousku.
6: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Předpověď na odpoledne slibuje povětšinou oblačno, místy ještě drobně zaprší, ale stupnice teploměrů se v pondělí vyšplhají lehce nad 20.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: A my pokračujeme dál. Pondělní odpoledne se ponese v duchu také předpovědi počasí, protože to všichni sledujeme. Na jednu stranu se na nás řítí informace o tom, že bude až 27 stupňů a že tady bude zase horko. Hned na to přijde nějaká šílená zase jako změna a budeme skoro mrznout. Tak co si člověk má vzít tento týden na sebe? I to budeme řešit dneska mezi 13 a 14 hodinou. Teď Dua Lipa.

Pitbull Back in Time na Hit Radio, 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio. Máte doma gumovky? Jestli ano, tak super, protože ty se vám letos na podzim hodí. Asi to bude opravdu hit podzimu, protože to vypadá podle předpovědi, že místo procházek v křupavém, popadaném barevném listí, tak se budeme listopadu brodit bahínkem, protože má opravdu listopad celý propršet. Takže pokud jste přemýšleli nad novým kouskem do šatníku letos na podzim, asi bych začal u botníku, tady konkrétně u bot. A pokud na gumáky úplně nemáte odvahu to takhle nosit do práce nebo kamkoliv do města, chce to nějaký funkční boty. O tom žádná. S membránou a ideálně protiskluzovou podrážkou. No a i když se už možná dámy těšíte na svůj oblíbený svetr, že na čase pod konečně vytáhnout, tak nespěchejte, v říjnu ho asi tak moc potřebovat nebudete, protože podle předpovědi má být říjen doslova sluníčkový. Je to zvláštní, no. Prostě každý z nás si pamatujeme doby, kdy normálně bylo jaro, léto, podzim, zima. A teď už koukáme, že asi časem tu zimu úplně vyškrtneme a možná, že se ještě dožijeme i doby, kdy budeme střídat pouze dvě roční období, a to léto a podzim. No, my si s tím nějak poradíme, ale jako co dám dětem do školky a do školy na sebe, tak to teda fakt netuším. A ještě navíc, kdo to bude platit. No, tak s tím vám můžeme pomoct. V naší hře Kdo pak to zvoní? Jsou tam nějaké tisícovky, čekají na vás. Kolik přesně, to vám řeknu za chvíli. Teď Leony.

0: Alvaro Soler na Hit Radio, 13 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku George Ezra, taky Disturbed. No a já se ptám, chcete 7000? Takhle jenom tak jako na ruku? Není problém, ale musíte být zítra ráno v 7.10 doma. Jo, život není jednoduchý, takže buď budete muset vstávat dřív, a nebo přijdete pozdě do práce. Jedno z toho. Ale 7000 na ruku, to vám prostě nikdo jiný jen tak nedá, takže proto něco musíte obětovat. Přihlašte se do hry na našem webu, poslouchejte Snídaně šampionů a jakmile v rádiu uslyšíte zvonek, utíkejte ke dveřím. Když otevřete v časovém limitu a my tam budeme stát, peníze jsou vaše. Takhle jednoduchý to je. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
3: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
2: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: jsou hej!
1: Hej, kamarádi!
0: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
3: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
4: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
5: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
4: www.dveřepodlahy.com.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
10: Pro doma.
11: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen Centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
13: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
14: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
15: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
14: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na
20: firma na zážitky.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

George Ezra na Hit Radio Dance All Over Me. S váma Jirka Pelnář, pročítám si tady zprávy, které píšete v průběhu odpoledne. Terka mi napsala před chviličkou, Jiříku, to mi ani neříkej, že bude celý říjen teplo. Já se těším celý rok, až vytáhnu svůj kardigan. Miluju podzim, knížky a dýňové laté. Terka. Tyjo, Terka, kardigan. To jsem neslyšel, ani nepamatuju, natož abych to takhle viděl napsaný. Samozřejmě vím, že teda kardigan je svetr, pochopil jsem. A taky jsem pochopil, že Terka evidentně patří mezi podzimní lidi. To je skupina lidí, která opravdu existuje. Patříte mezi ně? A nebo máte radši sluníčko, opalovačku a espresso tonic? Lidi se opravdu dělí na letní a podzimní. Já jim říkám slunečníky a deštníky. Do jaké skupiny patříte vy? Pošlete mi také SMS-ku na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Napište mi jenom slunečník nebo deštník. Já jsem zvědavej, která skupina dneska tráví pondělní odpoledne u rádia, jestli to bude víc slunečníků anebo deštníků. A klidně se poptejte i kolegu v práci, možná, že vám to dá nové téma k řešení v kuchyňce, na dílně, v kuřárně nebo v kanceláři. A upřímně, je měsíc do voleb a cokoliv je lepší řešit s kolegama než politiku. Jo, klidně i to počasí.

Tady koukám na WhatsApp Bitrádia a jako první mi do zpráv přišel deštník. Takže fakt ten podzim. No tak víte co? Jestli máte opravdu jako rádi podzim, tak já vám teď navodím ten krásný podzim. Ne to, co teďko venku, jo? Představte si, že máte to dýňové latte, jo? To cappuccino prostě. Cokoliv, co takhle rádi jako pijete. Máte na sobě ten svůj oblíbený svetr, jdete uličkou v parku, na zemi popadané listí, na stromech, ještě ale většina zůstala, vy máte sluneční brýle a do tváře vás hřeje to podzimní sluníčko, i když trošku fouká ten studený vítr. A neměl jsem to v plánu, ale když teda oblíbený svetr, cardigan, tak si dáme švédskou skupinu Cardigans, tedy svetry, která vydala nádherný hit, jmenuje se Love Fool a ten opravdu podle mě zní jako definice toho krásného podzimu. Takže tady pro vás, pro deštníky, hezký slunečný podzim.

0: Cardigans, Loveful, trochu podzimní hit pro všechny deštníky. A že vás je, teda, že vás je, ale není vás tolik jako slunečníků. Takže vítám tedy u nás v našem vysílání vás všechny, kdo máte rádi sluníčko a teplo. Tady jedna moc hezká zpráva. Jedině slunečník, deštníky si stržte zpátky do stojanů. Luky, nádherná zpráva, nádherná. Ale nebudeme se hádat o počasí, ne? Na druhou stranu, i my si, co máme rádi to sluníčko, tak si ještě užijeme, protože opravdu babí léto se má v říjnu vrátit. Tak, dost počasí, dáme si i další hity, za chviličku ještě David Guetta, taky Christina Perry s hitem Thousand Years, což je taky krásná balada. A ve 14 hodin nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Zemědělská usedlost v Chocenicích na Plzeňsku za 8 milionů 490 tisíc, byt 2 plus 1 v Ostravě Porubě za 3 miliony 990 tisíc, rodinný dům Praha Strašnice za 14 miliónů 990 tisíc, nájemní dům v Karlových Varech za 12 miliónů 750 tisíc a rodinný dům v Koutu na Šumavě na Domažlicku za 5 miliónů 890 tisíc korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Zlato. Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
2: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
1: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
2: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
1: Teprve začátek.
3: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Velkoj malou kot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
6: A platí to už roky, i když jsem starší.
7: Dveře a podlahy od mýho táty.
8: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
9: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
8: www.dveřepodlahy.com.
10: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
11: Ano, prosím.
12: Ahoj, umíš skrotit stroj?
11: Co je to za otázku?
12: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
11: Proč bych měl jít právě k vám?
12: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
11: Kde zjistím víc?
12: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Gone, gone, gone, tedy pryč, pryč, pryč. No pryč je i druhá odpolední hodina, tak jdeme do té třetí. Začínáme nejnovějšími zprávami, podíváme se na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, policejní hlídku jste zahlédli na výjezdu z Krumlova na Přísečnou, tak opatrně a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, dejte vědět i ostatním řidičům, a to zdarma přes náš záznamník. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
7: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na dek.cz.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Hypotéky v Česku jsou nejdražší za více než 2 roky. Jejich průměrná sazba dál roste a bydlení ve vlastním se tak Čechům zdaluje. Ceny v příštích měsících pravděpodobně ještě porostou. Jakou fixaci teď zvolit, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
4: V tuhle chvíli se vyplatí hlavně fixace 3letá, protože 1letá je přílišným rizikem tváří v tvář právě válce v Perském zálivu, která je tím klíčovým hnacím motorem růstu cen hypoték.
3: Dále je možná i 5letá fixace, ta nabízí většinou větší jistotu podle Kovandy, za ní ale můžeme zaplatit zbytečně vysokou cenu. Návrh státního rozpočtu počítá s tím, že slevy na jízdném ve veřejné dopravě pro seniory a studenty zůstanou ve výši 50%. Na jejich navýšení na 75%, se kterým počítá programové prohlášení vlády, nebylo dostatek zdrojů, řekl to dnes před jednáním kabinetu ministr dopravy Ivan Bednárik. Marek Eben a Tereza Kostková budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes se Česká televize také představila aktuální znělku soutěže. Jejíž 14. řada začne 10. října. Slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince. Teď ještě pohled k nám.
5: Tábor má za sebou další historický víkend. Na táborská setkání dorazilo během 3 dnů zhruba 9 000 návštěvníků. Lákaly průvody, videomappingy, koncerty Vlasty Redla a skupiny Buty. Návštěvnost byla o něco nižší než loni. Roli podle pořadatelů sehrálo i nedělní deštivé počasí.
6: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Odpoledne už by pršet nemělo, předpověď slibuje občasné přehánky spíš ojediněle, do večera se má vyjasnit a teploměry se dostanou i na 21.
7: Jirka Pelnář, Hit Radio. Pondělí odpoledne pokračuje dál, přeju pohodový den, doufám, že už toho nemáte v práci na sobě tolik naloženo. Tím, že jsou 2 hodiny, tak si opět budeme povídat, jak je naším dobrým zvykem tady naprosto bez obalu. Na Hit Rádiu čeká nás pořad Pravda nebo Bullshit, dáme jeden hit a pak se vrhneme na dnešní téma. Bude se týkat opět rodinných vztahů, takže velmi tenký led. Teď David Stipka a Eva Farna.
8: Ještě jsem nespal, milá. A už asi nezaberu, ne prášky nechci,

0: opustila. Tak trochu žádlivý David Stipka a Eva Farna na Hit Radio. Dobré ráno, milá.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady téma pro dnešní den, takže pojďme rovnou na to.
1: Vědci
0: tvrdí, že 78% chlapů v Česku, velké číslo, 78% chlapů v Česku, sami nenakoupí v potravinách, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se své polovičky na radu. Tak co? Je to taky u vás doma? Předpokládám, že asi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 teď dámy budete psát především vy. Je to jako naprosto normální? Já si teda trošku myslím, že těch 78% je ještě malý číslo. Sám nad tím přemýšlím a říkám si, jasně, tak když mám ten seznam, co mám všechno koupit a vidím tam, že tam je napsáno smetana na vaření a teď já přijdu a teď za prvý teda nevím, kde to je, za druhý, když už to najdu, tak tam není smetana na vaření, jedna, ale tam jich je několik a jedna má tolik procentuku, tady ta má zase jiný procentuku, tady ta je bezlaktozová, tady ta je maková, taková, modrá, červená, žlutá, já vlastně vůbec netuším. Ale mám napsáno smetana na vaření. Tak co udělám? Buď to koupím a trefím se, což se většinou nestane, anebo prostě zavolám domů. No, a pak je to samý s moukou, že jo? A s další a dalšíma věcma. Tak je to takhle naprosto normální i u vás doma. Mají v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo. Dejte vědět. A chlapi, klidně napište i vy, jak je to ve vašem případě. Jestli jdete nakoupit a jste si 100% jistí, nebo se radši zeptáte někoho jiného, anebo prostě voláte domů.

0: Alex Warren nám udával rytmus dnešního pondělního odpoledne na Hit Radio. Bude čtvrt na tři.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 78% chlapů v Česku sami nenakoupí, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se svojí polovičky na radu. Je to tak, anebo ne? Jaké jsou vaše zkušenosti? Posíláte zprávy na WhatsApp 777-937-777. Lucka píše, tak můj muž vaří, tak nemusí volat, takže nezapadá do statistiky. Lenka, přesně, pokaždé, když jde můj manžel nakupovat, rovnou si zapínám vyzvánění, protože pravidelně volá. A ne jednou, když nezavolá, tak většinou něco zapomene koupit. Dobrý. Michal píše, že to je super téma a píše, jako takové základní věci jako smetana, to vím. Jediný, na co se ptám, je když mám koupit nějaké dámské potřeby, kterým rozumím asi tak jako ženám samotným. Ale je pravda, že voláme většinou domů, ale to spíš z důvodu, že objevím něco, co nebylo na seznamu a chci se zeptat, jestli to můžu koupit. Jestli je o to doma zájem a využití. To je taky dobrý. Ne, jsme tak normálně dospělí lidi a stejně voláme domů a zeptáme se, jestli to můžeme koupit nebo ne. To je vtipný. Terka. Ahoj, u nás to vůbec pravda není. U nás nakupuje manžel cestou z práce. Maximálně se zeptá, jestli nám doma něco náhodou nechybí, co bychom potřebovali s dětmi přes den. Jsem na rodičovské dovolené. Nákupy jsou v jeho režii a já jsem za to vděčná. Já vařím převážně v týdnu a on většinou o víkendech. Přehled má tedy i on, neměnila bych. Další zpráva, ahoj, můj manžel taky volá, vždycky se tomu směju, on je naštvaný, že musí volat, už mu většinou posílám do telefonu i fotku, jak to vypadá. Naposledy volal kvůli olivám teď o víkendu, napsala jsem kup olivy a on mi volá jaké, jestli s peckou, s mandlí nebo papričkou. A tohle chápu. Tohle na rovinu chápu, protože tohle je špatně zadaná informace. Kup olivy. To je přesně ono, ale jaký? Zelený? Černý, v plechu nebo ve sklenici, velký, malý, to je přesně ono. Ale pořád je to jeho chyba, to je jako o tom žádná, jo? Pořád je to jeho chyba. Jak to teda je u vás doma? Dejte vědět. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? 78%. Je to trefný číslo. Uvidíme za chvilku.

0: Rage Platinum Fight Song na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Musíme teď rozhodnout, jestli mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 78% chlapů v Česku tak neumí nakupovat samo, stále si volají domů o rady. Tak ještě tady mám vašich pár zpráv, stihneme i jednu hlasovku. Tady je od Ivči zpráva. Ahoj, nakupuju radši sama, neb když pošlu manžela, přinese tak polovinu toho, co jsem chtěla, a tomu už dávám i zakroužkovaný leták a nákupní seznam řadím podle uliček v obchodě ve směru nákupu. Wow, ale tohle teda musím ocenit, to je fantastický manuál. Velmi dobrá inspirace pro vás, pro ostatní dámy. Co hlasovka?
2: No ahoj. Hele, prosím tě, tak ten nechodí nakupovat, takže nakupuju já. A když jde on, no tak to je katastrofa. Hele, to mi volá každou minutu, snad co je v krámu, kde je tohle, co potřebuješ a kde je tamto. A pak ke konci, když už jde k autu s nákupem, to si děláš srandu, že je to tak drahý. No, takže takhle, no. Čau, hele, Zdenka.
0: Výborně. A Petra ještě tady posílá. Můj manžel chodí nakupovat tak jednou týdně a to už opravdu musí být, aby mi zavolal. Je pravda, že doplňuje obvykle zásoby, které se nemění. Pečivo, ovoce, zelenina, jogurty a zná preference dětí i moje. Pro nákup na víkendové vaření, ale chodím většinou já sama, abych ho od toho nakupování neodradila právě tou bezradností mezi regály. No tak pojďme to teda rozseknout. 78% tvrdí
1: vědci.
0: A já po sečtení tady všech vašich zpráv musím říct, že asi v tomto případě mají
1: vědci
0: pravdu. Myslel jsem si, že to bude víc, že to bude tak 90%, ale vypadá to opravdu na těch 75%. Tak není to vlastně jako tak špatný. Jo? 25% chlapů nezavolá. Jsou si 100% jistý. To je dobrý číslo.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Peníze, spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
5: Trenýrkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
7: Kasalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
8: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
7: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burger makerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
13: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Teta drogérie je na každém rohu. tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta Drogérie.
15: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
17: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
18: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
17: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
19: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
20: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
21: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
22: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
1: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, že to vypadá všechno stejně.
2: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
1: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude dobrý, to, tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Tam první padla na 15 tehda.
0: Vy jste snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rihanna na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Jako další hit takhle na pondělní odpoledne si dáme něco na probuzení. Avicii, Hey Brother. Avicii je DJ, který dokázal neuvěřitelnou věc a to spojil vlastně techno a country. Hey Brother je nádherná píseň, kde ten hlas patří muzikantovi, který je skutečnou americkou bluegrassovou a country legendou. Dokonce dohromady vyhrál nějakých asi 14 Grammy, což je jako mazec. Jmenuje se Dan Timinsky a já mám tady pro vás ukázku, jak vlastně v originále ta jeho píseň Hey Brother zní. Tohle je totiž jako skutečné country. Tady je originál, dobře poslouchejte.
1: Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker.
0: A pak přišel Avicii, řekl, že by chtěl spolupráci. On to odmítl, ale buď to byla jeho dcera nebo vnučka, kdo řekl, ty jsi se zbláznil, to je Avicii. To musíte dát spolu dohromady. Takže nakonec řekl, že ano a vzniklo z toho tohle.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hodiny a jsou hvězdí na Hit Radio přesně ve 3:15. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního pondělního odpoledne a naše rádiové souhvězdí se na vás zase těší od 15 hodin. Odpolední show Hit Radio 15 až 18, nenechte si to ujít. Do té doby One Direction, taky Coldplay.
1: Máte doma malého sportovce, který ještě neví, který sport je ten pravý? Vyhrajte na Hit Radio Faktor kurzovné do gymnatlonu.
2: Děti si tam zábavnou formou vyzkouší nejrůznější pohybové dovednosti, rozvíjejí všestrannost a hlavně radost z pohybu, bez nutnosti hned se upnout na jeden sport.
1: O kurzovné do gymnatlonu hrajeme v odpolední show Hit Radio Faktor.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
4: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
5: Záruční i pozáruční servis štýl.
4: Když chcete v budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
6: Pro doma. Pokrývači a stavební firmy pozor. Nová střecha z Pro doma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně. Přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Pro doma a na pro-doma.cz.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém, svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
15: Pro doma.
16: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
17: Freshness. Our focus.
18: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
19: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Firma Havelka Uhelné z
15: tady, dobrý den.
20: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
15: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
20: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
21: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Ťukanec dvou osobáků se řeší na provizorním kruháči na příjezdu do Budějc od Dasného, tak tu počítejme s menším zdržením, jinak nás na cestách snad vážnější nehoda ani kolona nezaskočí. Dávejte na sebe pozor a kdyby cokoliv, dejte vědět vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Chvilku po 15. Hezké odpoledne u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Světobrů v Chlumu Třeboně dostala pokutu 450 tisíc korun. Česká inspekce životního prostředí ji udělila provozovateli za to, že neposkytl plnou součinnost při kontrole kvůli podezření kolem nakládání s odpady. Kontrola dál pokračuje a ve hře můžou být i další sankce. Rozsáhlý požár skladu v Tourově na Prachaticku zaměstnal o víkendu 10 jednotek hasičů. Hořela zhruba polovina bývalého kravína. Kvůli rozsahu zásahu byl vyhlášen třetí stupeň poplachu. Nikdo nebyl uvnitř. Příčina požáru ani výše škody zatím nejsou známé. V jihočeských honitbách jsou nejvyšší stavy zvěře za posledních 10 let. Ke konci března myslivci evidovali přes 138 tisíc kusů. Meziročně skoro 7% více. Nejvýrazněji přibylo divokých prasat, jejich počet vzrostl o více než pětinu. I proto byl na jihu nejvyšší odstřel ze všech krajů. A C-čko na dresu motoru bude nově nosit Tomáš Kundrátek. Mistr světa se stane kapitánem týmu. Jeho asistenty budou Michal Bulíř a Jan Štencl. České Budějovice půjdou do nové extraligové sezóny s rozpočtem kolem 150 milionů korun a začnou už ve středu doma proti Mladé Boleslavi.
11: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
0: Koukneme ještě na počasí, dneska odpoledne už by přehánky moc hrozit neměly a předpověď do večera slibuje i postupné ubývání mraků. Zítra po ránu pozor na mlhy a nízkou oblačnost, přes den si ale slunečních paprsků užijeme do sytosti. Na jihu nás čeká povětšinou polojasno a denní maxima do 23 stupňů.
1: Hit Radio Faktor.
12: Krásné odpoledne, faktoráci, konečně je zase pondělí a můžeme vás pozdravit.
13: Hezké odpoledne. No a taky nám vlastně začal třetí týden školy a možná, že už to je všechno zajetí v těch kolejích u vás.
12: Budeme se povídat o kroužcích a taky pro vás budeme mít jeden zdarma. Odpoledne budeme soutěžit o poukázku do gymnatlonu. Mrkněte na náš web a teď už si dejte další hity.

0: Matěj a Kimbra na Hit Rádiu Faktor. Dobré odpoledne. Máte kroužek a mohli bychom ho vidět?
1: No jasně, začal nám školní rok a s ním pochopitelně i ty každoroční disciplíny jménem kroužky a vodění nebo vození dětí na ně.
0: Jestli už máte jasno, nás zajímá, jestli si děti mohli vybrat sami nebo jestli jste je nasměrovali třeba právě podle toho, jak to vyhovuje vám, že jo, místo toho kroužku nebo čas konání a tak dále.
1: U nás si Ninuška vybrala vlastně ještě před koncem minulého školního roku, chtěla kreslit, tak byla dělat nějaký talentovky a vzali ji na nějakou zušku. Ale teď je nastal problém, třeba právě dneska to tak má. V půl jedný končí školou, pak musí na oběd a v půl druhý už jí začíná ta zuška tady někde ve městě. A když to Raduška jako manželka zjišťovala, no my nejsme kroužek, my jsme škola.
0: No tak v tom případě je to v pořádku. Máme tady ale otázku i na vaše dětství. Na jaký kroužek jste chodili jako děti vy, Pájo?
2: Já, kluk z vesnice, nebylo moc na výběr, buď to fotbal nebo flétna, tak jelikož jsem na sporty levej, tak jsem si vybral flétnu a ne, Martine, nejezdil jsem na hudební tábory, nemusíš mít strach.
0: Já jsem taky chodila na flétnu a zároveň jsem teda chodila i na plavání, ale tam podezírám rodiče z toho, že tam mě dali jenom proto, že tam chodila ségra, bylo to jednodušší.
2: Mě potom tlačili do hry na kytaru v pozdějším věku a mně se nelíbilo, jak z toho bolely ty prsty. Tak vždycky, když jsem měl jít na kytaru, tak mě bolelo bříško.
1: A ani s kytarou si nejezdil.
2: Ani s kytarou jsem nikam nejel.
1: Na hudební tábory.
0: Faktoráci, teď už vaše odpovědi, sypte nám je na WhatsApp.
1: Číslo je 724-883-596.
0: Těšíme se na vás a teď už posíláme Krištofy půlnoční hřích.

0: 15 hodin a 18 minut, Hit Radio Faktor a naše dnešní otázka na vás.
1: Už sedí kroužky a vaše časové rozvrhy, jsou to synchronizované události, nemáte s tím problém?
0: Ty se bavíš o tom, že jsem synchronizovala ten WhatsApp teď, viď? No. Že ti to tam jako zůstalo, ty slova. Prostě se vás ptáme, jestli máte pro svoje děti vybrané kroužky a jestli si je vybrali sami a taky jaký kroužky jste měli jako děti vy?
1: Petra z Budějic nám napsala, že dcera si letos sama vybrala keramiku a gymnastiku a že ona sama, jako Petra, je nadšená, hlavně z toho, že poprvé nemusí nikoho přemlouvat, aby tam vůbec šel.
2: Mám tady zprávu od Tomáše, já chtěl jako malej na hokej, rodiče mě poslali na Ajnu, tehdy jsem byl naštvaný, dneska jim za to vlastně docela i odpouštím.
0: To rozhodně. A Monika píše, že u nich vyhrál hasičský kroužek, že syn tam šel kvůli kamarádovi a teď je něj největší nadšenec v rodině.
1: No tak hlavně, aby jim to vydrželo, aby vy jste měli na to čas a děti tam chodili rádi.
0: Děkujeme za vaše zprávy.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
8: Sunex.
9: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
10: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
11: Ano, prosím.
12: Ahoj, umíš skrotit stroj?
11: Co je to za otázku?
12: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
11: Proč bych měl jít právě k vám?
12: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
11: Kde zjistím víc?
12: Na práci v plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
15: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Moto Písek.
16: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
17: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
16: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
17: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
16: Teprve začátek.
18: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
5: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
8: Tak to tu ještě nebylo. V OC 4 Dvory můžete 17. a 18. září nakoupit nevyzvednuté zásilky, co ukrývají elektroniku, značkové zboží nebo jiné hodnotné překvapení. Prvních 40 zákazníků navíc nakupuje za 59 korun za 100 gramů. OC 4 Dvory, váš dobrý soused.
18: Máte chuť na něco opravdu poctivého? Přijďte v sobotu 19. září na zámek v Třeboni. Od 10 do 16 hodin vás čeká regionální trh plný vůní a chutí. Čerstvý chléb, domácí džemy, sirupy, těstoviny i pravý med. A také krásné ruční výrobky.
19: Na akci zve turistická oblast Třeboňsko.
20: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things a Benson Boone na Hit Rádiu Faktor.
2: Do Faktor zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
3: No pokud budeme zvonit my, tak vězte, že vám neseme peníze a minimálně 5 000 korun.
1: Kdo pak to zvoní je skvělá ranní soutěž, do které se musíte zaregistrovat na náš web a potom, když v éteru zazní zvonek, tak otevřete dveře a když za nimi bude náš tým, vyhráváte peníze.
3: Protože v pátek to neklaplo a ani předtím to neklaplo, ne, vlastně v pátek to neklaplo, tak se dneska hrálo o 6 000 korun a protože to bohužel ani dneska nevyšlo, tak je skvělá zpráva pro někoho z vás na zítra.
1: Zítra hrajeme o 7 000 korun, prosím vás, vyražte hned teď na náš web hitradiofaktor.cz, zaregistrujte se a aspoň budete vědět, proč všichni otevírají dveře v 70, už budete mezi nima, ne? Tak aspoň pokecáte se sousedama, držíme vám palce.
2: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: This is the end of me.
1: Black Bear na Hit Radio Faktor 15.39, hezké odpoledne a teď bacha, pro vás rodiče budeme mít jednu hodně příjemnou výhru.
2: Bude to už zhruba za půl hodiny a bude to celý pohybový kurz Gymnathlon pro jedno dítě úplně zadarmo.
3: Voucher má hodnotu zhruba 3200 korun, využít ho můžete na některý z jeho českých kurzů, a to podle věku dítěte a samozřejmě podle volných kapacit.

0: Já jsem se dívala na stránky gymnatlon.cz, jestli máte teď čas, mrkněte taky, píše se to gymnatlon a těch kurzů je tam spoustu napříč krajem, v Písku, v Borovanech, v Budějcích, záleží samozřejmě, kolik je vašemu prckovi.
1: Ano, pokud je mu tedy od zhruba 2,5 let do 11, tak si určitě najde a vybere z té široké nabídky.
0: Soutěžíme po 16. hodině.

0: Hraní šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
2: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
3: Vinilovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
10: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
11: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea. Od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
12: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
13: Freshness. Our focus.
14: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
15: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
0: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jo, faktor Temper City, Self Ever, už za chvíli v našem playlistu Lady Gaga a nevím, jestli jste to slyšeli, ale ona a její snoubenec Michal Polanský se stali rodiči.
1: Ano, oni zpěvačku vyfotili s miminkem v takovým tom nosítku, v tom šátku, měla to miminko na bříšku, při procházce v Severní Karolíně.
0: Jenomže mně nepřišlo, že by byla těhotná, teď koncertovala, tančila, vystupovala.
1: Ano, jako to je právě ta záhada. Ono se neví, že by byla těhotná. Už prej v roce 2019...
0: Už byla těhotná.
1: No, ne, jako to možná zkoušeli, plánovali, vymýšleli, říkala, že by ráda.
2: No ale hlavně se nikde nepíše, že Lady Gaga porodila. Všichni píšou, stala se maminkou.
0: Ale tak víš co, ono se to dá zařídit různými způsoby a zvlášť, když máš peníze, tak můžeš požádat nějakou náhradní matku a tak. Každopádně jí přejeme, ať je všechno v pořádku.
1: Přesně tak. A už za chvilku může klidně i u nás soutěžit o nějaký pěkný kurz v gymnatlonu.

0: Lady Gaga a Bruno Mars na Hit Radio Faktor budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně na Strakonicku, na trase z Čejetice do Štěkně. Zasahují tady záchranáři, u nehody osobáku do stromu, místem bychom ale měli projet. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu, ať v pořádku dojedete tam, kam potřebujete, a kdyby cokoliv, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Víš, co je na práci nejdůležitější?
10: Když ti dobře a pravidelně platí.
9: Když máš jistotu stálého místa.
10: Když nemusíš daleko dojíždět.
9: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
10: Přijmeme leštiče s nástupním mzdou přes 40 tisíc. Více na www.práce.vgpn.cz.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Odbíjí 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Dobré odpoledne. V sobotu před 10:30 večera zabránil bezpečnostní systém možnému čelnímu střetu dvou vlaků na trati mezi Táborem a Pískem. Strojvůdce ve stanici Vlastec podle policie přehlédl návěskydlo. Po 200 metrech ale zafungoval generální stop. Ve vlacích bylo 23 cestujících. Nikdo se na štěstí nezranil. V Dačicích počíne dneškem začala oprava radniční věže na Palackého náměstí. Krov je podle posudku v havarijním stavu, měnit se bude část dřevěné konstrukce i střešní krytina. Práce za více než 1,5 milionu mají skončit na konci října a dočasně omezí průchod kolem radnice. U táborského Teska se otevírá 5 nových ultrarychlých dobíjecích stanic pro elektroauta. Každá nabídne výkon až 180 kW, takže energii řidiči doplní během několika minut. Výhodou je i poloha kousek od dálnice. Čas už má v Jihočeském kraji na 57 dobíjecích stanic. A na Libíně je hotová druhá etapa cyklistických trailů. Přibylo přes 7 km nových tras, které propojují prachatickou část s libínským sedlem. Cyklisté si ale ještě musí pár dní počkat, povrch potřebuje vyzrát. Poprvé by se nové úseky měly otevřít v sobotu 19. září.
14: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Jdeme na počasí, dneska do večera se má vyjasnit, v noci padnou mlhy, ty ale během zítřejšího dopoledne budou minulostí a v úterý nás na jihu čeká převážně polojasno bez přeháněk s denními maximy mezi 19 a 23 stupni.
12: Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne, faktoráci, 2 minuty po 16. hodině.
15: Pěkné odpoledne, už za pár okamžiků splníme to, co jsme slíbili tady, že budeme soutěžit o kurz v gymnatlonu za víc než 3000 korun.
0: Je to pohybový kurz pro vaše dítě, jestli ho chcete, tak poslouchejte pozorně a hned jak dospívají Miraj, volejte do studia na číslo 38 901 104 3.

0: Aida a David Guetta na Hit Radio Faktor, 16 hodin a 9 minut, dobré odpoledne a pozor, teď soutěžíme o pohybový kurz Gymnathlon pro dítě úplně zdarma.
1: Ten voucher má hodnotu zhruba 3200 korun a využít ho můžete na některý z jeho českých kurzů podle věku vašeho dítěte a podle samozřejmě volné kapacity.
0: Gymnathlon je určený přibližně dětem od 2,5 do 11 let a nejde to udělat z nich hned fotbalistu, gymnastku nebo atleta.
1: Děti si totiž hravou formou můžou vyzkoušet různé druhy pohybu, rozvíjet tak svoji motoriku a hlavně si mají sport užít bez tlaku na výkon.
0: Nám se jako třetí do studia dovolala Katka z Budějic. Katko, přejeme hezké odpoledne.
2: Katka?
0: Katko?
2: Tam není.
0: Katka bohužel na drátě není, ale já její číslo tady v aparátu mám, protože máme chytrý telefon, takže se spojíme a ten voucher samozřejmě pošleme. A pokud byste ho chtěli i vy, tak zase zítra.
1: Ano. Mimochodem, metodiku toho gymnatlonu vytvořili experti z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, která propojuje atletiku, gymnastiku a další sporty.
0: Ten gymnatlon funguje ve víc než 130 městech. Jestli vás to zajímá, tak se podívejte na web gymnathlon.cz a celý tento týden rozdáváme vouchery.

0: Headliner a Imagine Dragons na Hit Radio Faktor.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči pevné nervy v Budějcích, co se děje, to ví Míra.
2: Jsou faktoráci Míra, hele, pevný nervy v Budějcích ve směru od generála Píky k Mebelixu, tak křižovat se vlastně na Pražský, jak je zbořenej ten most, tak tam ve směru z Pražský doleva kleknul trolejbus. Proto se to takhle všechno štosuje na příjezdu od Prahy i z tohohle směru, protože v křižovatce pak se musíte stejně sjet do toho levýho pruhu, abyste ho objeli a ještě doufat, že vás ty proti, když padne zelená, taky pustí. Tak pevný nervy, čau.
1: Míro, děkujeme za zavolání z opačného směru. Se to štosuje prý už od skonta, tak snad se to brzo podaří rozhýbat. Přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info dál volejte na 800 800 101.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis Štýl. Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbné. Daniel Anderle Štýl.
3: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival. Od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
12: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
11: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
15: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěž soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa!
17: Na kraji zamíchy, ochotnej, ňam, ňam, ňam!
18: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
18: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Factor Linkin Park je pondělí, pojďme si naplánovat nějaké akce. Kam
1: vyrazit? Když budete přemýšlet, kam vyrazit, v dalších dnech, tak pro vás máme tři tipy. Ve středu v Prachaticích proběhne noc literatury. Od 6 večer ve Staré radnici čtení ze současné evropské literatury doplní třeba i živá hudba. A pozor, vstup je zdarma.
2: Hned ve čtvrtek se můžete s dětmi vydat do Safari Resortu v Hluboké u Borované na den se Stibusem. Tady si hravou formou vyzkoušíte bezpečné chování v provozu a k tomu budou i zvířata, koně nebo lukostřelba. Akce se koná od 2 do 4 odpoledne.
0: A v pátek promítne Vyšebrodské kino české sportovní drama Bojovník. Milan Ondrík v něm hraje bývalého mistra Evropy a olympijského medailistu v boxu, který se po letech vrací k bojovým sportům, tentokrát ale míří rovnou do MMA klece. Ve filmu se kromě herců objeví i skutečné hvězdy bojových sportů Carlos Vémola a Jiří Procházka.
3: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Hezké odpoledne s Hit Rádiem Faktor. Díky, že jste s námi. Pája už mluvil ve zprávách o tom, že svět obrů, který je v Chlumu u Třeboně, má další problém.
1: Dostali tady pokutu 450 tisíc korun. Ona se tady řeší aféra s ukládáním odpadu, ale tahle pokuta není přímo za ty odpady, ale ta je pouze za to, že provozovatel neposkytl inspektorům součinnost během té kontroly. Takže je možný, že dostane do budoucna ještě další flaster.
2: Já jsem to čet už dávno, ten spor je tam, nebo ten problém už je tam asi trošku delší dobu, ne? A teď to teda vyprcholilo nějakou pokutou. No, jak jsi říkal, možná to nebude poslední.
0: Ale já jsem taky četl, že jsou zadlužený, tak bůh ví, z čeho to budou platit, ale platit by za to, co tam provádějí, rozhodně měli. A hodně. A ještě by měli dostat na holou.
3: trenirkarna.cz
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
7: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
6: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
10: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
11: Pro doma.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
13: CZ.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
4: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
14: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
15: Faktor.
20: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu Faktor, tedy Swims, Bad Dreams. Nevím, jestli jste to viděli, kluci, ale o víkendu lesy, hlavně na Šumavě, obsadili houbaři.
1: Já myslím, že toho si nemohl nevšimnout nikdo. Všichni nosí z lesů hromady hub.
0: No ne, všichni nenosí, teda viděla jsem i lidi, kteří nic nenašli. Ale on je tam ještě jeden problém u toho, viď, Pájo?
2: Zpráva Národního parku totiž mluví doslova o parkovacím masakru, a to kvůli neukázněným houbařům, řidičům, protože ti auta parkují mimo parkoviště, u silnic, před vjezdy do lesa a můžete si tím zadělat na pořádný problém. Pozor na to.
1: Ono prý tam hrozí pokuta až 10 000 korun.
0: Jestli teda vyrážíte na houby, zaparkujte normálně a ne co nejblíž těm hříbkům, jo?
1: A ono určitě aspoň těch pár kroků, který si dáte navíc, budou k vašemu zdraví.

0: Před 17. hodinou ladíte Hit Radio Faktor, jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor, na příjezdu do Jindřichova Hradce u obchodního centra Vajgar prý číhají s majákama. Takhle jste to napsali na WhatsApp, tak nohu z plynu a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Co pa všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
2: A tvůj Bůček?
3: Ten už nestihneš.
4: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
5: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: On air.
2: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Je 17 hodin, Českobudějovické aktuality přináší Pavel Ferenčík. Hezké odpoledne. V krajském městě definitivně skončil problémový skvot v ulici Oskara Nedbala. Ten představoval bezpečnostní, ale i požární riziko.
10: My jsme slíbili, že tu situaci vyřešíme a to se nám podařilo. Podařilo se nám kontaktovat majitele a domluvit s ním to, že objekt zabezpečíme, tak aby nemohlo docházet ke vnikání do toho objektu, že proběhne úklid kolem té nemovitosti, což se právě děje, a zároveň, že budou pokračovat ty práce, které bude provádět majitel v pokračování toho úklidu a podobně. A tím vlastně ten dům hrůzy, jak se mu říkalo, zmizí tady z mapy města.
1: Vysvětlil přímo na místě náměstek primátorky Lubomír Bureš. Budova dlouhodobě přitahovala uživatele drog a samotný majitel nebyl schopen i před nepovolanými osobami vlastními silami ochránit. Strážníci proto prostory nejprve kompletně prohledali, vykázali přítomné osoby a následně dohlíželi na bezpečnou instalaci zábran. Kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích má po rozsáhlé rekonstrukci nového provozovatele gastronomie. Na základě 4leté koncesní smlouvy se jim stala tradiční budějická značka.
11: Milí budějčáci, KD Slávie už má svého provozovatele gastronomie. Je to Brio, tedy nejlepší restaurace podle TripAdvisoru, kterou v Českých Budějovicích máme. Tak je na co se těšit.
1: Řekla primátorka Dagmar Škodová-Paramová, Brio zajistí gastro pro akce už od tohoto týdne. V říjnu se otevře kavárna a začátkem listopadu pak bude následovat i samotná restaurace.
12: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Dáme si i počasí, dneska na večer a v noci dorazí mlhy a naměříme nejčastěji kolem 10 stupňů. Zítra přes den se ale dostaneme i na 23 a užijeme si příjemné babí léto. Předpověď na jihu pro úterý slibuje po většinu dne polojasno.
9: Hit Radio Faktor.
0: Krátce po 17. hodině vás zdravíme z Hit Radia Faktor.
13: Jana, Martin a Pavel.
14: A teď už taky další hity.

0: s Hitrádiem Faktor a my teď vyrazíme jak za vzděláním, tak za sportem.
1: Jihočeská univerzita totiž zve 23. září na Den s univerzitou a zároveň otevře i svůj nově zrekonstruovaný sportovní areál tady v Budějovicích.
2: Celá akce začne už v 9 ráno a během dne nabídne sport, zábavu i možnost poznat univerzitu tak trochu jinak než jenom z posloucháren.
0: No to jo, protože od 4 odpoledne se areál promění v koncertní scénu, hudební program poběží až do 10. Hlavními taháky budou Adam Mišík a Kapitán Demo.
1: No a taky náš kolega, dopolední Matyáš Palkovič.
2: Takže na 23. září si klidně rezervujte celý den, začne se sportem a skončíte písničkou.

0: Hit Rádiu Faktor, kamarád, a další téma bych uvedla slovy, je to pořád dokola a pořád to funguje. Pájo.
1: No, máme tu další případ podvodu. Tři ženy z Budějovicka uvěřily zprávám od údajných dcer, které potřebovaly rychle, okamžitě, hned teď poslat peníze. Podvodníci, klasika, napsali na WhatsApp, že jo, vymysleli si záminku, že mají rozbitý nebo ztracený telefon, a pak přijde prosba o ten peněžitý převod.
2: Já jsem teď četl, že se roztrhl pytel s těma zprávama přes WhatsApp. Zrovna shodou okolností dneska jsem i četl, že nějaký synáček psal mamince, že potřebuje opravit počítač, tak mu poslala 140 tisíc na noťas novej. No. A pak teprve mu až zavolala.
0: Mně by se to nestalo, protože tolik peněz nemám, ale tam je právě ta zásadní rada. Vždycky zavolujte synovi nebo dceři na číslo, který máte uložený, protože se nikdy nedovoláte tomu podvodníkovi, že jo?
2: Přesně tak, dávejte na to bacha a radši nikomu nic neposílejte.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Ahoj Richarde, já tě opět vítám tady u nás v rubrice To musíte zažít. Co pak si nám tentokrát přines?
5: Ahoj Kubo, ahoj všem, kdo posloucháte. Dneska budu stručnej, jenom vám chci říct jednu důležitou věc. A to, že jestli se někam chystáte na podzimní prázdniny, teď je ideální čas koupit si ten pobyt.
4: Jak toho?
5: Protože teď je akce na pobyty.
4: Aha, no tak to si dneska docela dost stručnej, tak děkuju.
5: Pardon, ale je to vlastně všechno, co potřebujete vědět. Tenhle týden jsou na Slevomatu prostě ty nejoblíbenější a nejlíp hodnocený pobyty ještě levnější. Tak jestli se někam chystáte, tak go for it.
4: Pravda, budou podzimní prázdniny, potom je tam ještě svátek, takže vlastně od středy do neděle se dá někam vyrazit.
5: Přesně, nebo kdykoliv jindy. Určitě každý něco plánuje, tak teď můžete ušetřit. A já jsem byl teď v Luhačovicích, ty jo, byl jsi tam?
4: Byl jsem tam kdysi dávno, a to jsou lázně, že jo?
5: No a hrozně hezký městečko a kousek je velká přehrada, turistický stezky. Tak tady máte i tip, můžete vyzkoušet. Hned u té přehrady je, když tak, hotel, jmenuje se Adamantino. Tam jsem právě bydlel a bylo to super.
4: Tak děkujeme moc. Posluchači, využijte velkou slevovou akci na ty nejoblíbenější pobyty na Slevomatu.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v bezdrá už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl. To se vyplatí.
10: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
12: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic, a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
13: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
14: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
15: Září jede naplno! Soutěžte o tiskárnu!
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu! Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem!
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
17: Tisku levně CZ.
18: Náplně hned!
17: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
18: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Prahy Rádiu Faktor Alex Voren. Zdravíme vás všechny a zdravíme i fandy motoru, což si myslím, že je stejně většina z vás. Oni jsou tam letos nějaký změny, Martine, viď?
1: Jo, v kádru mají novýho kapitána C-čko, dostal Tomáš Kundrátek, no a jeho pravými a levými rukami budou tedy asistenti Michal Bulíř a Honza Štenca.
0: Pájo, a ty jsi zase, já jsem to slyšela ve zprávách, mluvil o nějakých číslech.
2: Já jsem mluvil o rozpočtu na novou sezonu, ta je kolem 150 milionů korun, klub aktuálně eviduje přes 4400 permanentkářů, no a to hlavní, už tento týden vlastně začne extraliga, že jo?
1: No jasně, ve středu přijde Mladá Boleslav, začíná se v 17:30, já věřím, že bude Budvar Arena narvaná, protože ty dva měsíce prázdnin bez toho hokeje už byly hodně dlouhé, já nepočítám teda přípravu, jo, ale myslím si, ten ostrej start bude opravdu ostrej.
0: A kdybyste chtěli zadarmo, tak my jako partneři pro vás celý rok budeme mít soutěže o vstupenky, vždycky s Matyášem dopoledne, tak poslouchejte a vyhrávejte.

0: Ladíte Hit Radio Faktor a než se rozloučíme, pojďme se podívat, co se dá slavit zítra.
1: 15. září je Mezinárodní den demokracie, takže můžete ocenit, že si můžeme svobodně říkat, co chceme.
2: Slaví se taky den IT profesionálů, takže jestli vám někdo v práci už po desátý vysvětlil, že máte zkusit počítač vypnout a zapnout, zítra mu poděkujte.
0: Tak to je taková typická ajťácká rada, že jo, zkoušel si to vypnout a zapnout.
1: Já ani jinou neznám.
0: Zítra je taky den dvojitýho cheeseburgeru, kdybyste někdo měli chuť.
1: To je fajn, já už mám hlad.
0: Tak se mějte krásně, faktoráci, a zítra ve tři, ahoj.
1: Pa čau.
3: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste

0: Dyton.
1: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
0: Pro doma.
2: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
3: Freshness. Our focus.
4: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days jen do 20. září.
10: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, že to vypadá všechno stejně.
13: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
12: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude dobrý, to, tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Teda, no. Tam první padla na 15 tehda.
11: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně na D3 ve směru z Kaplice do Budějic na exitu 149 u Krasejovky. Jste zahlédli civilní hlídku s majákama, nejspíš hlídají rychlost, tak pozor na to a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přejelce Daňková. 7 zástupců státu, katolické církve a Prahy dnes otevřelo korunní komoru a vyzvedlo korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je prohlédnou školáci. Od soboty 19. září pak veřejnost. Vstup bude zdarma. Očkování v lékárnách je zatím odloženo. Měl ho umožnit návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
4: Pokud jde o očkování v lékárnách, to bylo dnes odloženo. Proběhla poměrně velká debata, jsou tam některé připomínky, které se budou snažit nějakým způsobem vypořádat a uvidíme, jak to bude dál.
3: Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem o očkování podpořit. Kromě proškolených lékárníků by měli mít možnost očkovat i všechny odbornosti lékařů. Letošní úroda jablek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáře počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Ztráty na tržbách budou přesahovat 1 miliardu korun. Tereza Kostková a Marek Eben budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes se představila aktuální znělku soutěže. Její 14. řada začne 10. října a slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince.
2: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Jasno nebo polojasno, na východě země ještě z počátku večera zatažená obloha, během noci a rána mlhy a nízká oblačnost. Ranní teploty pak kolem 11 až 7 stupňů, v údolích chladněji kolem 5. A v průběhu úterý jasno polojasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
5: Krásný večer, 3 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a je to tady. Jdeme spolu cestovat časem a prostorem. Čeká nás to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvíli Whitney Houston, ale teď. Tenhle nádherný song. Ozzy Osbourne a Dreamer. Tak jdem na to.

Geniální song Whitney Houston, I Have Nothing v éteru Hit Radia. Čtvrt na sedm, krásné pondělí vám všem. Jestli to teda v pondělí jde, dobrá zpráva. Když nepočítáme to dnešní, tak do konce roku zbývá už jen 15 pondělků. A to je vlastně docela dobrá vyhlídka. Jo, když si vezmeme teda tu rovnici, že pondělky jsou těžký, tak už jenom 15 pondělků. No a už je zase leden, nový předsevzetí, jo, který nesplňuje. Tak to je krásný, ne? To je super vyhlídka. Jenom 14 pondělků teda do Vánoc, jo. To je trošku děsivější, ale času dost. Ještě minimálně 13 pondělků. Do uší další hity, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Chris Rea a Let's Dance.

0: Tiziano Ferro, Perdono, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Doufám, že máte v rámci možností to pondělí hezký, jo? A i kdyby možná bylo trošku náročnější kor po tom víkendu, chápu. Ale hele, před námi spousta fantastických songů. Songy z 80., 90. a taky milénia. A to prostě bude skvělý. Tomuhle songu je letos 23 let. Takový mlaďoch, co? Elan a Láska moja, k tomu seš nebo Modern Talking už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Kasalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
5: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
4: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
6: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Ladies, jockeys,

Geronimo's Cadillac a Modern Talking. Posloucháte Hit Radio. A před námi teď už slíbení Elány a song Láska moja. Song, který slaví 23 let. A mimochodem, tehdy, když vyšel, tak ho novináři označovali jako jasný a dojemný slaďák. To taky o to okamžitě ovládlo rozhlasový éter a srdce posluchačů. A co víc, tak za 6 dní to bude přesně 23 let od toho, co odehrál Elán svůj historicky největší koncert na Pražské Letné, kam dorazilo přes 85 tisíc diváků. Si to jenom představte. 85 tisíc lidí a zní tohle. Tak jdem na to. Eláni a Láska moja.

0: ABBA a Head Over Heels. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, čeká nás za chvilku song, který málem vůbec nevznikl. Song, kterýmu celá kapela, kromě autora, nevěřila. Neskutečný. Song kapely Mr. Big, To Be With You. Jo. Oni tomu fakt nevěřili a nechtěli ji vůbec vydávat, nechtěli ji nahrávat a naštěstí se stala taková malá revolta a jedna rozhlasová stanice v Nebrasce jí začala pouštět. Jo, prostě ji začali pouštět a posluchači začali hromadně telefonovat a vyžadovat ji, což spustilo lavinu po celé Americe. Takže ano, někdy se na to prostě musí takhle. A reálně je to jeden z jejich nejúspěšnějších singlů. Takže ano, To Be With You už za chvilku douší a k tomu Vanessa Amorosi.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od vé podlahy.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Tak co, Karle, už bydlíš?
12: Já ani mi nemluv, projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně...
11: Abyste nemuseli pípat, volejte Telnet. Když elektrikáři, tak Telnet. www.telnet.cz.
13: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
15: Vstupenky na dětiraje.cz.
14: Bude vejdán.
16: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
17: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.
18: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
19: Tiskne, kopíruje, skenuje.
18: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
19: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
23: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnatlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

Hit Radio Faktor.

Tak doufám, že jste se zavrtěli Sex Bomb a Tom Jones v éteru Hit Rádia. Krásný večer, pár minut po 7 hodině a prosím vás, Emil je zpátky na scéně. Jo, jo, los Emil samozřejmě. O víkendu překvapil tenhle cestovatel, cestující na varšavském nádraží hlavním a zastavil provoz na nástupištích 3 a 4. Tak pokud jste se o víkendu divili těm zpožděním vlaků, tak už se divit nemusíte. Klasicky za to mohl náš Emil. Mně se hrozně líbí, když si vezmete za těch pár měsíců, co tenhle ten los se natropil jako legrace a jak vlastně je slavnej už po celý Evropě, když to je neskutečný. No, je to takovej typický teenager, jo, prostě samý trable, ale vlastně je to docela zábavný. Tak uvidíme, s čím přijde Emil příště. S čím přicházím právě teď já? To jsou YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Tak si to užijte.

0: Sonic a Sky dohrává v éteru Hit Rádia a přeju hezký večer. Doufám, že se máte krásně, máme chvilku po 7 hodině, tak možná už jste i po večeři, tak teď se jenom uvelepte. Jo, žádný prudký pohyby, hlavně žádný šílenství. Já k tomu mám samozřejmě další fantastický hity, jo. Za chvilku Bobby Brown, taky Dire Straits a jejich Walk of Life. No a k tomu třeba tohle. Jelibo, jedny černý brejle. Ano, Reddy Kirken už za chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
6: Freshness. Our focus.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
1: www.euautoservis.cz.
3: Velkoj malonkot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
4: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
5: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
6: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
5: www.dveřepodlahy.com.
7: Hit Radio.

Černý brejle, to jsou Ready Kirken, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, dneska není jen tak ledas jaké obyčejné pondělí. Vůbec ne. Doufám, že už jste z práce doma. Jo, dobrý. Dneska je totiž, prosím vás, den obejmy svého šéfa. O, to je hezký. Ačkoliv, jak se to vezme. Jo. Možná je dobře, že už jste z práce doma, protože taky by to mohlo přenést spoustu potíží. Jo? No jen tak obejmout svého šéfa může být trošičku divný. Případně, pokud máte takovej vztah, tak zítra přijďte a ještě to udělejte dramatický, jako, ale ne, já jsem na to včera zapomněla, víš, ale musím tě obejmout. No, udělejte to aspoň trošku divný, ať ho trošku vyhodíte z konceptu, páč, on vám to bez tak taky dělá furt, že jo. A tak jo, tak ho prostě zítra pořádně obejměte, ať cítí tu lásku, jak ho máte rádi. Ideálně skupinový obětí. A k tomu už Jessica Walker.

0: trávíte spolu s námi, ale hlavně samozřejmě s tím nejlepším. S tím nejlepším z 80., 90. a milénia. No za chvilku nás čeká song, který by si podle mě jednou za čas měl zaspívat každý. A asi zvlášť takhle v pondělí. It's my life. Troška toho motivace, jo? Tak třeba zítra to by mohlo klapnout. A Bon Jovi už za chvilku, k tomu třeba Mariah Carey.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
9: Slyš, poutníče, Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
10: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.

0: Franto, co pa všechno se dá sušit?
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj Bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo@elektro.cz.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

Krásný večer, 8. hodina, s vámi stále Kateřina Pechová a co víc, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku už Lionel Richie, ale právě teď jsou tady Snap a Welcome to Tomorrow.

Lionel Richie a All Night Long. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, naprosto zásadní sdělení, na chvilku se zastavte. Jo. 10 000 kroků je blbost. To jsme chtěli slyšet. Výborný. Já jsem si kvůli vám samozřejmě přečetla rozhovor s fyzioterapeutem, který tam o tom mluví a říká, že vůbec není nutný na sílu nahánět 10 000 kroků. Vůbec ne. Že třeba u té chůze je vlastně nejdůležitější to, jak chodíme a jestli nás to baví, jestli si to užíváme. A to podle mě jsme chtěli vědět tohle. Takže prosím vás, až zítra půjdete, žádný nahánění kroků, ne. Ale užijte si to, jo. Vykračujte si pěkně tak jako z vesela, s úsměvem na rtech. Možná se u toho nezapomeňte i trošku zavrtit, ať to má troška šťávy, že jo. Ale jo, to je skvělý. Můžete si to doma teďko natrénovat. Stacy Orico, ta je na to výborná, tak jdem na to.

0: Lucie a Panič, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásný večer. Krásné pondělí, tak co? Dobrý, zvládli jste? Hele, vemte si, že už je večer, jo? To už je pomalu skoro čas jít spát, takže jestli, tak jste zvládli. A to je důležitý. No a navíc si k tomu spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Vždycky je tam slunce. Na to se za chvilku podíváme společně se Stranglers, k tomu Pet Shop Boys nebo M People.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: People v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, dámy a pánové. Zítra 7000.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Konkrétně v 7.10, ano, to je ten kouzelný čas. Dneska opět Míša s Jasmin zvonili, ale bohužel. Tam, kde

0: The Jet Set, to jsou Alphaville, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, blíží se 9. hodina a to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek večera, slyšíme se opět zítra přesně v 6. Opět spolu budeme toulat mezi tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku do uší třeba tohle. Bryan Adams, taky Shakira nebo Europe, tak buďte s námi a ahoj.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio Faktor.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

co přijdu, a přesto neslyším tvůj hlas.